pandemii. Světová zdravotnická organizace přitom varuje, že jejich nadměrné užívání vede k tomu, že postupně přestávají účinkovat. Lékař z Pražské fakultní nemocnice v Motole upozorňuje, že v českém systému chybí důslednější kontrola jejich předepisování. V pražské stanici metra Prosek v neděli srazila souprava linky C muže, který spadl do kolejiště. Zraněním na místě podlehl. Provoz mezi stanicemi Ládví a Letňany byl kvůli neštěstí na několik hodin přerušen. Spojené státy bojují proti terorismu už čtvrtstoletí od útoku z 11. září 2001. Zásahy na Blízkém východě a v Africe podle pozorovatelů jen roztočily spirálu násilí, kterou se dosud nepodařilo zastavit. Naopak z ní vzešla nová generace globálního džihadismu. Britská strana zelených, která v posledních volbách získala 6% hlasů, schválila rezoluci označující sionismus za formu rasismu. Rozhodnutí ostře kritizují britské židovské organizace. Místopředseda strany uvedl, že za usnesením stojí vysoký počet palestinských obětí izraelské války v Gaze. A teď sport. Hokejisté Pardubic ve šlágru extraligového kola porazili Spartu v poměru 6:4. Dvěma góly a nahrávkou se na výhře podílel bývalý Spartan David Tomášek. Dynamo tak bodovalo po páté v řadě a drží druhé místo tabulky těsně za vedoucím Třincem. A na závěr dobrá zpráva z Holešovska. Tamní zámek připravil pro děti nový program, který je zámeckou zahradou provází prostřednictvím loutky představující italského architekta Filiberta Lucceseho, jenž zahradu kdysi navrhl. Školáci tak mohou památku, kterou dobře znají, objevit úplně jinýma očima. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pondělí pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, váš Bucifal.

Hodiny na rohu ukazovaly 6 a v centru byl vlastně klid.

0: tak jde krysař.
1: A tak jde krysař!
0: Svou cestou dál.
1: Svou cestou dál!
0: Jednou se zastaví.
1: Jednou se zastaví!
0: Aby se zahrál.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Grundle. Dobrý den, pane Carbok. Já už vás neviděl.
2: Já vás taky ne. No jo, kam padete?
1: Ale tady jsem dostal rybu, tak si ji nesu domů.
2: A jo, každý. No jo, hezká. To máte do akvária, nebo?
1: Fak. To přece není okrasná ryba.
2: Ne?
1: No všem, že ne.
2: No ale je hezká. Má takový hezký oči má.
1: No, co? To mám na jídlo.
2: Jo, takhle, já. Takže je tak malá, víte, na jídlo.
1: No, tak velká není, no ale to víte. Darovanému koni nebudu koukat do huby, že jo?
2: No jo. A oni vám darovali ještě nějakého koně?
1: Ale ne, to já myslím jako tu rybu.
2: Jo, takhle, já.
1: No.
2: A jakýmu koní se nebudete koukat do huby?
1: Ale žádnýmu, to mluvím jako o té rybě.
2: Jo, takhle, ano. No. Jako té rybě, že se nebudete koukat do huby, jo?
1: Ale ne, to se jen tak obrazně říká.
2: No jo, co by se jí taky z té huby hledal, že jo?
1: To víte, psí slovy jsou myšleny vždycky jen tak obrazně, že
2: jo? Ano.
1: To máte jako, když třeba řeknete například, kráva zajíce nedohodí, nebo tak.
2: No, budeš mi ho, prosím vás. Jak pak by ho mohla dohonit, že jo? Takový zajíc kličkuje různě, to by kráva nikdy nesvedla přeci, že jo?
1: Ale ne, to je ovšem taky jen tak obrazně.
2: Obrazně?
1: No ovšem.
2: A to se malujou takový obrazy a kráva honí zajíce?
1: Ale kde pak, tady jde jen o takové ponaučení.
2: Je, po jakým pak naučení? Taková kráva by se přeci nikdy nenaučila, prosím vás.
1: Samozřejmě, že ne, že ano, ovšem. Tady jde jenom prostě o takovou jako podobnost, no.
2: No, podobnost.
1: Víte, takový nesmysl to rozhodnout jako no, nemůže být.
2: No, jaký pak nesmysl, prosím vás, víte, to je nesmysl, to bych řekl, že to je nesmysl. Já když přeci taková kráva, dovedete si představit co takovou krávu se zajícem v hubě?
1: Taky to tak není myšleno, pane Carbo.
2: No, tak jak je to teda myšleno, tak že to teda tak říkáte?
1: Podívejte se, to je jenom takové přirovnání, jako například tady s tou rybou. Abych nekritizoval něco, co jsem dostal zadarmo.
2: No, jak to s tím souvisí, že kráva zajíce nedohoní?
1: No, tak to mám zase na mysli to přísloví, darovanému koni do huby nekoukej. No.
2: No, proč už se zase pletete toho koně s tou hubou?
1: No, teď vám říkám, že tady jde čistě jenom o tu rybu.
2: To když to jde o rybu, tak už potřeba mluvíte o koni.
1: No, tak to je taková jenom podobnost.
2: Podobnost, já v tom žádnou podobnost s tou koňskou hubou nevidím.
1: Ale zkrátka to je, no podívejte se, já jsem dostal tady tu rybu, tak jsem si ji vzal, no.
2: No to už bych vzal teda raději toho koně, než takovýhle mrně.
1: Ale jelikož mám ryby rád, tak jsem si vzal tu rybu.
2: No já to chápu, no.
1: No?
2: No ale to víte, tady koně ryby zase bylo víc, jo. A co vlastně budete dělat?
1: Co bych s ní přece dělal? No s nimi samozřejmě.
2: No. Já nám se trochu vykrmíte, ne?
1: A pane Carbok, jak chcete rybu vykrmit?
2: No nějak, co já vím, nějakýma šiškama, nebo tak, aby se vám trošku spravila, víte?
1: Šiškama, to přece nejde.
2: No, co by to nešlo, prosím vás. A jste mi teď měli doma husu, to bylo takový výžle, to byste koukali, jak jsme ji vykrmili.
1: No dobře, jo. Ale přece ryba není žádná husa, ryba je tvor vodní.
2: No jo, to víte, nesměl byste jí dávat do bedny, jako tu husu, že jo, musel byste jí krmit ve vodě, no.
1: Ach, pane Carbok, jak je vidět, vy tomu ale vůbec nerozumíte.
2: Já, že tomu nerozumím?
1: No všem, že ne.
2: A vy tomu snad rozumíte, když se chcete koukat na před koní do huby, než si uděláte tu rybu?
1: No dovolte, já jsem přece něco podobného, ale vůbec neřek.
2: Cože jste neřek?
1: No samozřejmě, že ne.
2: Jo, ještě jste říkal, že byste chtěl naučit krávu honit zajíce, prosím vás.
1: Vás, já jsem právě naopak řekl, že kráva zajíce nedohoní.
2: No ale naučit se jí to chtěl, že jo, to je ještě větší hladina.
1: Ale podívejte se, pane Carbok, já jsem jenom řekl, že tu rybu sní.
2: A bojíte, pane Grunle, mě přece jedno, co si s tou rybou uděláte, že jo. Ale jestli si myslíte, že bude větší, když se napřed budete koukat koní do huby, tak vám teda řeknu, že se tomu koní tam budete muset set sakra dlouho koukat, než vám ta ryba vyroste. To by s těma šiškama šlo rychleji.
1: No. Pane Carbo, prosím vás, řekněte mi jenom jedno.
2: Ale prosím vás, pane Grunle, já vám nic říkat nebudu. Když jste chytřejší než váš, tak si to dělejte, jak chcete. Mně to je přece jedno. Nastřelanou, pane Grunle.

0: Tolik dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Tak hodně štěstí.

jsou 3 hodiny. Vítejte v noci u Čet rádia. U mikrofonu Bucifal se zprávami. Hlavní události v kostce. Etiopské jednotky ovládly hlavní město regionu Tigraj. Čtvrt století po 11. září se džihadismus šíří dál navzdory boji proti terorismu. Slovenská policie zadržela matku chlapce, který na základní škole zabil 2 lidi. České nemocnice mají podle odborníků nejvyšší spotřebu antibiotik v celé Evropské unii. Lékař z pražské fakultní nemocnice v rozhovoru upozornil, že chybí důslednější kontrola jejich podávání, zatímco Světová zdravotnická organizace varuje, že nadužívání vede ke ztrátě jejich účinnosti. Etiopské federální jednotky převzaly kontrolu nad Mekele, hlavním městem severního regionu Tigraj, které povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty v sobotu opustili bez boje. V neděli už vojáci hlídkovali v ulicích a obsadili klíčové úřady. Spojení s městem, přerušené na více než týden, bylo mezitím obnoveno. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který tento týden na základní škole na severu Slovenska ubodal 2 lidi. A podle tamních médií počinu vyhrožovala smrtí ředitelce školy a nyní je ve vazbě. Spojené státy bojují proti terorismu už čtvrt století od útoků z 11. září roku 2001. Reakce na ně na Blízkém východě i v Africe ale roztočily spirálu násilí, kterou se nepodařilo zastavit dodnes a která navíc dala vzniknout nové generaci globálního džihadismu. A teď sport. Hokejisté Pardubic ve šlágru extraligového kola přestříleli Spartu a bodují naplno už po 5. v řadě, čímž se dotáhli těsně na vedoucí Třinec. 2 góly a nahrávkou k vítězství výrazně přispěl bývalý Spartan David Tomášek. A na závěr jedna milá zpráva ze zámku Volešově na Kroměřížsku. Děti tam na podzim provází zahradou ožívající loutka italského architekta Filiberta Lutřeseho, autora samotného zámku i jeho zahrad. Nový edukační program jim má ukázat důvěrně známé místo úplně jinýma očima. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pondělí pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Bucifal.

potkáš holku, která má něco, co nemá žádná jiná, co ti bere dech, kde si tě zavřou plíce, kdykoliv ji uvidíš, tak si ji váš. Váš si ji.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy

0: Divadlo Noc.
1: Dovolíte, abych si přiset...
2: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
2: Ne, já tady luším křižovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
2: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no.
2: Průkop, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
2: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
2: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
1: Ne, myslím, tak to mě neobtěžuje, co já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
2: No, to je pro mě taky, víte.
1: Já,
2: taky,
1: já.
2: Taky, ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: To samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
2: Ano,
1: je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
2: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
1: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
2: To právě tady nestojí.
1: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
2: No, právě.
1: Pač, se někdo prokopal nějakým divadlem, že jo?
2: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
2: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
1: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
2: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
2: Ne, na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
2: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím. To je...
2: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No
2: a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
2: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
1: Ale jo, to budeme mít hned, to je pro, není
2: no,
1: problém.
2: Tak fajn, to budeme mít hned.
1: Ano,
2: tak, ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano.
2: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
2: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
2: Ne, vždycky,
1: ne.
2: Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte?
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
2: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
2: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
2: Samozřejmě, kolik jich tam může být, no tak dově, jestli takových akorát pár, víte.
1: Pár, ano, nebo ještě míň,
2: co právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
2: A to ne.
1: Co?
2: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
2: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No a proč myslíte, že...
2: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
1: No to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
2: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
2: Víte, že máte pravdu.
1: Jo.
2: Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme,
1: no,
2: víte?
1: To...
2: Teď ještě vědět o tom, jaký.
1: Ano, no, tak jaký. To už nebyl takový problém. No,
2: to se nám vystříbří, a my zatím vememe další otázečku, víte? Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
2: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: A, samozřejmě, to bude mít...
2: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
1: Jo.
2: Umíte italský?
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
2: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
2: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jakože
2: italský. Ano, italský psáno.
1: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
2: Já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
1: Ano, člověk se úplně vypadne.
2: Ano, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
2: No jo, tak že vy už to taky nevíte asi, víte.
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
2: Činžáno.
1: Činžáno.
2: To ne. Poslyšte, pane, to se mýlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
1: A jo, činžáno, už
2: činžáno, činžáno. To by musela bezpečně.
1: Ano.
2: A je to tavenej sejra.
1: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává. Já.
2: No tak ono jeho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimoflaškový takový.
1: Taky, jo. Jo.
2: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
1: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka. Jo.
2: No takže bychom ho nechali stranou.
1: Třeba, jo.
2: Výběrčího, a ono se to vystříbří nějak.
1: Ano.
2: A vezmeme další otázku.
1: Třeba, vemte další.
2: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
1: Něco vodorovného.
2: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No, to je jasný.
1: Tak pro děti.
2: Přijme na nás, víte.
1: Tak to hned napište.
2: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
1: No, jo.
2: Orchestr. Safra.
1: To je?
2: Safra. Přebývá mi jedno pole.
1: Jo. Vepředu nebo?
2: Vzadu.
1: Vzadu ještě k tomu?
2: Ještě k tomu vzadu.
1: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
2: To se potom špatně luští.
1: No právě, tohle je těžký. Tohle.
2: To je těžký.
1: No jo, tak co bysme...
2: Takže bychom šli kousek dál, ne?
1: Třeba vememe něco.
2: Vememe ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba,
2: takovou,
1: ano,
2: jo?
1: Třeba, ano.
2: Tak vememe třeba tuhle tu C, vememe C.
1: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
2: C, otázka.
1: Jo, otázka
2: písmeno
1: C. Rozumím.
2: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to ty ho znám všechny.
2: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
2: Ano, podzim, zima.
1: Ano, to
2: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
1: 12 měsíců na tři písmena?
2: No je to tady ta.
1: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No
2: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
1: No vole, jo.
2: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
1: No vole, to je nějaká...
2: Co s tím?
1: No já nevím.
2: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
1: Ono se jo, vemte, zkuste něco.
2: Ono se to vystříbří.
1: Zkuste něco jinýho.
2: Takže bychom...
1: Co tam ještě máme?
2: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo?
2: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
1: Papoušek tažný.
2: No ten přece tahá z kastlíku ty planety.
1: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
2: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napište to hned.
2: Píšu papouš.
1: No.
2: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
1: Bez eku papouš?
2: Pepouš.
1: Ale poprosím vás.
2: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
2: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
1: No voleč, ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma, jo?
2: A víte, že má?
1: Jo.
2: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No to nemůže být všude špatně.
2: No, že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás.
2: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
1: Na to může naletět nějaký idiot.
2: Jo. Kdo, co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jině.
2: Co to je, idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
2: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, tak, idiot, to je člověk, jako vy a já.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, město spí, ale zprávy čet rádia nikdy. To byste dnes neměli minout. Etiopské jednotky ovládly hlavní město regionu Tigraj. Čtvrt století po 11. září se džihadismus šíří dál navzdory boji proti terorismu. Slovenská policie zadržela matku chlapce, který na základní škole zabil 2 lidi. Etiopské federální jednotky převzaly kontrolu nad Mekele, hlavním městem severního regionu Tigraj, které povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty v sobotu opustili bez boje. V neděli už vojáci hlídkovali v ulicích a obsadili klíčové úřady. Spojení s městem, přerušené na více než týden, bylo mezitím obnoveno. Spojené státy bojují proti terorismu už čtvrt století od útoků z 11. září roku 2001. Reakce na ně na Blízkém východě i v Africe ale roztočily spirálu násilí, kterou se nepodařilo zastavit dodnes a která navíc dala vzniknout nové generaci globálního džihadismu. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který tento týden na základní škole na severu Slovenska ubodal 2 lidi. A podle tamních médií počinu vyhrožovala smrtí ředitelce školy a nyní je ve vazbě. České nemocnice mají podle odborníků nejvyšší spotřebu antibiotik v celé Evropské unii. Lékař z pražské fakultní nemocnice v rozhovoru upozornil, že chybí důslednější kontrola jejich podávání, zatímco Světová zdravotnická organizace varuje, že nadužívání vede ke ztrátě jejich účinnosti. A teď sport. Hokejisté Pardubic ve šlágru extraligového kola přestříleli Spartu a bodují naplno už po 5. v řadě, čímž se dotáhli těsně na vedoucí Třinec. 2 góly a nahrávkou k vítězství výrazně přispěl bývalý Spartan David Tomášek. A na závěr jedna milá zpráva ze zámku v Holešově na Kroměřížsku. Děti tam na podzim provází zahradou ožívající loutka italského architekta Filiberta Lucceseho, autora samotného zámku i jeho zahrad. Nový edukační program jim má ukázat důvěrně známé místo úplně jinýma očima. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 11 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pondělí pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Noční počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, čet rádio hraje dál do rána.

0: Jo tak, ono už to svítí, jenže to není poznat. A teď hned jsem si kopnul do stojánku. No, to je pěkný začátek. Evo.
1: No.
0: Ale co, já se rovnou tě zeptám na ty děti, protože vždycky jsem si přál, aby si měla ten...
1: Abych měla děti.
0: Abych měla děti.
1: Ty jsi si přál. Já jsem si to taky vždycky strašně přála.
0: Jak je to pro ženskou, svět před dětma a po dětech?
1: To je, člověče, a ještě zvlášť, když ty děti máš pozdějiš, no? Že jsi si hlavně zvyknul na ten svět před dětma, tak tě strašně zaskakuje ten svět s dětma. Že žerou každý den, špiněj prádlo každý den. Víš, že prostě vlastně je to nekonečný tyhle ty věci kolem, ty praktický. To je hrozný. To
0: a ty
1: je
0: jsi
1: hrozný.
0: Rovnou měla dvě na jedno.
1: Já jsem rovnou měla dvě. Ne, já jsem po dětech toužila, že jo, usilovala jsem o ně, až jsem se dostala do takový té situace, že dvakrát už jsem si byla jistá, že jsem těhotná a všechno to tak jako by probíhalo, neměla jsem menstruaci a prsa se začaly zvětšovat a já už jsem vybírala jména a vždycky mi řekli planej poplach. Takže, když se to stalo po třetí, tak jsem si říkala, no nic, to je jasný, to je zase nějaký to falešný březí anebo rovnou rakovina, že jo. Tak jsem se na to vykašlala, až už jsem teda si musela povolovat džíny a moje kamarádka Jana Žemličková má maminku Božku Žemličkovou, která je starý praktik, porodník. A tak jsme nějak byli u ní na návštěvě a ona říkala, tak ona neví, jestli má rakovinu, nebo jestli čeká děti, nebo co. A Božena říká, no ty jsi v tom. A jen tak někde na křesle tak na mě jakoby koukla a říká, holka, ale to je větší. To nebude tak jako třetí měsíc, to bude čtvrtý. Já jsem říká, ne, to je blbost, Boženko, to není možný prostě. To jedině by mohl být ten třetí a tak dále. No nic. Tak jsem šla
0: jako
1: potom teda...
0: Měla jsi přesný přehled prostě.
1: Měla jsem. Měla jsem právě přehled, kdy styk právě nebyl a ten nemohl být před těmi čtyřmi měsíci. To jsem věděla, protože partner byl mimo republiku a jiného partnera jsem nepřipustila. Takže jsem šla k doktorovi. Teď jsem si tam vzala ještě moji kamarádku Renátku Kašparovou, která taky neměla děti a šla tam jakoby tak se mnou. No a stoupla si k tomu ultrazvuku a ten pan doktor říkal, vidíte to, sestři? No to je teda, no to je úžasný, pojďte se podívat, takhle krásně to nikde nebylo vidět. Já jsem říkala, no tak já prosím, abyste mi teda řekli přesně, jak dlouho tady budu, co všechno si mám zařídit, že jo, a už jsem byla taková prostě smířená a oni jako říkali, ne, počkej ještě. A já jsem říkala, tak co, jako je tam dítě? A oni řekli, jsou tam dvě. A teď tam byly opravdu vidět takový dvě myši. A já jsem se stala naprosto nevyšetřitelná. A teď ti tady přečtu, co jsem si napsala tenkrát do deníčku, jo. 15.00, Londýnská nemocnice, 28. ledna 1993. Tak jsem vás před chvílí viděla, podtrženo. Ruším natáčení, musím vás vybojovat. Jsem nejšťastnější ženská na světě. Takhle šťastná jsem snad nikdy nebyla. Držte se, miláčkové, budu dělat všechno, co bude v mých silách, ba ještě víc. Jsem pyšná, duše mi zpívá, srdce vyzvání radostí jako zvon. Slova nestačí. Těším se na něj, co tomu řekne. To jsem si myslela jako na partnera, že jo. No, tak ten se hned, jak se to dozvěděl, tak se hned prostě ožral. Ale Bohoušek Klepl to trošičku zkomplikoval, který, když se dozvěděl, že čekám dvojčata, tak okamžitě rozhlásil po celý Praze, že je čekám s Vaškem Koupkem, s kterým jsem hrála rodinu Váňovu a měli jsme tam dvojčata formany, že jo, kluky. Tak z toho byly trošičku takový jakoby zmatky. A i když jsem byla právě v té nemocnici, já jsem potom byla půl roku na rizikovém těhotenství a tam mě potkala nějaká paní a ta vůbec jako nevěděla, že jsem holubová, že jo, a že jsem nějaká herečka a tohle. Já jsem tam všem, když se mě ptali, co dělám, tak jsem říkala učitelka, protože když řekneš, když se herce někdo zeptá, a co vy děláte? A ty řekneš jako herce, tak všichni tak koukají, no to bys asi ráda, že jo, dobrý. A tatahle tam na mě jako paní Váňová, co vy tady a já rizikový a ona říkala, zase dvojčata, no vy teda máte pech, no aspoň máte už zkušenost s klukama, že jo, ale ty kluci jsou prosím jenom o 4 roky nebo o 5 mladší, že jo.
0: Jasně.
1: Jenže to je to, že já už od těch 15 vypadám na těch 45. To jsem ti říkala, jak mě taky potkala teďko nějaká paní a říká, vás od někač znám. A já už jsem chtěla říct takový asi možná pupen do televize nebo něco takového a ona říká, od někač vás znám. No jistě, dít já jsem vám vyměřovala důchod. Tak to bylo. Ale zase to má svoje výhody, protože už asi 9 let hrajeme hru Honzy Krause Hniličko. A kdo to viděl na začátku, tak říká, člověče, vy jste všichni tak nějak zestárli, akorát ta holubka se drží.

0: A ještě k těm dětem, to je právě takový to, jak to člověk jakoby nečeká. Já jsem si myslela, že jsem strašně omládla. Tím, že jsem je jako porodila a asi psychicky jsem spíš infantilněla, jo? Že jsem byla taková prostě, já jsem se nemohla třeba dívat na film, myslím, že se to jmenuje Kapitán Korda, to prostě oni si vemou chlapečka z děcáku a pak ho zase vrátějí a pak zase prostě si ho vemou a takhle a to jsem strašně u toho plakala, ale třeba klidně v porodnici, my jsme tam měli i video, tak na Terminátora, to jsem se strašně smála, jo? Tyhle věci mě prostě nějak nebrali. Ale vím, že zřejmě měla jsem pocit i, že jsem omládla i tak jakoby fyzicky, jo. Já jsem se cítila jako ta dvacítka, z čehož mě zase vyvedly moje děti, když jsem pro ně přišla do školky. Tak tam tak jakoby vejdu a už tak jakoby naladěná a do toho vyběhne Karolína a křičí na mě: "Mami, že nejsi naše babička!" A já jsem říkala: "Ne, nejsem, jsem vaše máma." A ona jsem tak otočila na ty kamarádky, říká: "Tak vidíš, co jsem říkala." No a teďkon tam ta holčička říká: "Ale to já mám zase mladou mámu." A mě nenapadlo nic jiného, než že jsem řekla: "To je dobře, ale já jsem zase chytrá." Tím jsem zakončila debaty, takže děti říkali, že maminka je starší, ale že jsem chytrá. Ale to není nic proti tomu, jako tuhle zase děvenka v autobuse, víš, ticho. A Karolína najednou řekla: "Jaký byl sex s tátou?" A já jsem tak jako říkala: "No dobrý, hele, není tamhle venku, nepase se tam koník?" A on říká: "Nepase, to je kráva." A teď začala zase: "Ale teď už moc nesexujete, viď? On je starý, tlustej, tebe už to taky nebaví. Abyste si tak každej našli někoho jinýho, ne?" A v tu chvíli je prostě úplný to ticho. To já už jsem nevydržela, jenom jsem říkala: "Drž hubu." A vystoupili jsme, že jo.
1: A dáš jim tohle přečíst? Mě strašně zajímá, protože já jsem kdysi, když jsem byl malý...
0: Myslíš jako ty deníčky?
1: No, dětem.
0: No, možná hned dneska, že, protože vlastně člověk si neuvědomí, jak jako najednou je má, tak to je, že jo, já jsem se to představovala jinak, tady mám ideál, jak je budu vychovávat, žádný barbíny, že jo, žádný želvy ninja, no to skončí okamžitě, jakmile přijdou do školky, protože v tu chvíli se z barbíny stane kauza a želva ninja je najednou něco nedostupného. Tam se mi to teda podařilo u toho Adámka odbourat tím, že když byl jednou nemocnej a bral antibiotika a holčička zase potřebovala chodit ven. A teď jsem nevěděla, jak já ho tam doma udržím v postýlce, a aby nebyl přece jenom byl malinký ještě, aby jenom tak 4-5 let nebyl tam nějak smutnej, netruchlil, tak jsem šla do videopůjčovny a půjčila jsem čtyři kazety. A tam je asi 6 dílů těch želv. A tak jsem mu to tam prostě pustila a šla jsem s tou Kájou ven a když jsem se vrátila, tak on teda už měl shlídnutý 2 ty kazety a říkal: "Maminko, už stačí." A mně to najednou došlo a říkala jsem: "A ne, je to zaplacený a dodívat." A tím to skončilo. Ono, když to je jenom jednou za týden, tak vlastně je to vzácný. A ještě když se o tom vyjadřuješ tak jako kravina a takový tohle, jo. Tak a tím prostě jsem zahltila tak, že tím tyhle ty jakoby seriály jsou u nás zatím vyřešený. On teď zkoumá, teď čte Pána prstenů. Hrozně je pobouřený, jak je to blbě natočený, že některé věci tam vůbec nejsou nebo jsou tam špatně a chybí tam jakoby, on to neřekne, jakoby ta poetika, ale to tajemství, který tam má ten Tolkien. Tak se mě dneska ptal, jestli si myslím, že to teda nechce hned, ale že by to jednou natočil on, jestli budu mít peníze, abych mu koupila ty práva na to, že už ví asi jak.
1: Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli sledujou, chodí do divadla na tebe, koukají se na
0: všechno? Oni by chodili, hele, oni v tom divadle dokonce bydleli, že jo? Protože se stalo, že prostě náhodou to tak vyšlo, když nám předělávali elektřinu. Když už to bylo tak, že nám nesvítila, nefungovala ani jeden spínač, takže jsme rozsvěceli tak, že jsme museli odšroubovat, zašroubovat žárovku. Když chceš rozsvítit, to jde docela v pohodě, ale pak se vždycky popálí. No, že? Pak Mirek se rozhodl, že to spraví a to zůstaly trčet nějaký dráty tam prostě ze zdi. No a děti dorůstaly, já jsem říkala: "Ne, ale tohle to asi není tvoje parketa, ty jsi řezbář, tak pozveme elektrikáře." A on řekl, na kdy jsi ho pozvala, a já jsem řekla datum a on úplně stvrdnul, protože na to datum si naplánoval nějaký výjezd na jachtě, jak se tak pronajímají, pánská jízda někde na Chorvatsku. Což na druhou stranu jsem byla ráda, protože by tam jenom do toho jakoby kecal. No a někdo mě ukecal, že ať rovnou i udělám topení s tím. A teď ale kde budeme bydlet? A Petr Lébl mi nabídnul, že těch 14 dní až měsíc můžeme bydlet v divadle na Zábradlí. Tam nahoře byla taková jakoby zkušebna. Kateřina Števková, naše scénografka, nám půjčila svůj ateliér, tam jsme měli ložničku. A ta zkušebna je obrovská, že jo? A my jsme ji teda během 4 dnů zaplnili, zaneřádili svýma věcma. Lébl říkal, je to strašně útulný, ale jak se ti to vejde do toho malého bytu? A ty děti si jakoby na to zvykly, že my jsme třeba měli noční zkoušku. Karolína byla při té zkoušce, seděla na místě, kde seděl Leoš Suchařípa. Petr jakoby to nasvěcoval, ona se snažila hrát jako Leoš Suchařípa. Ta to brala jakoby jakoby s ambicemi na herectví. I když si myslím, že by jí to víc jako tolik nebavilo, jo? Že jí je úplně jedno, kdyby byla na nějaký konferenci a tam mluvila o tom, jak se špatně lidi starají o zvířátka. Hmm. Jo, že by chtěla být střem pozornosti. A dámka ne, a dámka baví. Propadlo, co je pod jevištěm, sklepy. A vlastně začaly mít k tomu baráku takový vztah jako spíš ke svýmu domovu. Hmm. Víš, než jakoby k divadlu umění. Kdyby jsme tam dělali cokoliv jiného. Kdyby tam byl, já nevím, striptease, stejně tak, jako kdyby třeba, já nevím, tam byl second hand, tak ten vztah asi budou mít stejný. No a teď chodí občas chodí do divadla, ale je to potom pro mě nesnesitelný, protože tu hru rozebíráme celou cestu zpátky, že jo?
1: Jo, zabývají se tím?
0: Jo, ale nemyslí si jakoby nějakým takovým, jako že by smysl a vyznění a tohleto, no ale tak jako jakmile je tam čtvrtníček, tak ten Adámek opakuje všechny věty toho čtvrtníčka dokola, že jo? A když viděli Pelíšky. Já jsem je nechtěla vzít na premiéru, protože byli ještě malí, že jo. A navíc jsem si tu premiéru chtěla užít s váma. A Mirek nerad chodí na premiéry, tak jsem si říkala, že bude i docela zajímavý, že s ním na to půjdu do kina mezi normální běžný diváky. Ne mezi tady prostě v podstatě tu premiérovou svoloč. No a tak jim říkám, tak já v pondělí půjdu s tátou na Pelíšky a v pátek půjdu s váma na Pohádku. A teď jsme přiběhli do té Lucerny a já říkám, že chci 3 lístky na Pohádku a oni říkali, ne, ta už se tady nehraje, ta už se hraje v Kotvě, ale to stihnete. Tak jsme letěli do té Kotvy, já říkám 3 lístky, rychle, rychle, a oni říkali, už to začalo. No tam jsme vešli do toho kinečka, to je možná pro 60 lidí, bylo jich tam tak 20, tak už jsme jakoby trošku rušili, sedli jsme si a na plátně byly Pelíšky. Já jsem si říkala, to je upoutávka asi. A když ta upoutávka trvala dlouho, tak jsem si říkala, tak to já zjistím, co se vlastně děje. A teď jsem vstala a jdu a slyším za sebou, mami, mami, tak jsem se otočila a říkala jsem, prosím vás, buďte tady tiše, já jdu zjistit, co se děje. To mami, mami volala malá uzlinka z plátna. Takže ty lidi mysleli, že jsem ty diváci oslovila je, že zřejmě jsem nějak nespokojená s tím obrazem nebo se zvukem a jdu si stěžovat do kabiny. Tam mi řekli, že prostě jdou Pelíšky. Teď Adámka bavili takový věci, jako když Donutilovi vyšlehne plamen, nebo když Bolek dal tu zapálenou prskavku Simoně Stašovi do drdolu. To tvoje vyděržát a tyhle ty, jo, jak se ti třásla pusa celá, říkal, podívej se, to musel být opravdu a ty to tohleto. Karolína se zase zamilovala do Brouska, že jo, a teď vždycky podle toho, který tohle téma tam bylo, tak ten jeden tam chtěl být a ten druhý chtěl odcházet. A protože můj muž občas hraje na kytaru a umí tu Myšíkovou písničku, to zdá se mi, a to bylo na konci, tak ta Karolína vyběhla před to plátno a teď to tam poměrně falešně zpívala s tím Myšíkem. A já jsem si připadala jako taková pinda herečka, která vzala svoje děti na to, aby viděli, jak mamka září na plátně. Jo.

Moje rodiče právě jo. Taky. To bylo nějak dopoledne a já jsem běhala venku a protože táta řekl jako, a jestli budeš pořád lítat, protože já byla nejmladší na tom dvorku a vždycky, když prostě někdo měl žízeň, tak řekli, holubko, skoč pro něco k pití, holubko, dones chleba, že jo. No tak já pořád zvonila, pořád jsem nosila tyhle ty věci a táta prostě řekl, že už neexistuje, že jestli ještě jednou zazvoním, takže potom už nepůjdu ven. No a já zase ale jsem se bála víc těch pohlavádů v té partě, než toho táty, tak jsem si nechala otevřeno. A jednou jsem takhle tam právě vběhla. Naši byli v posteli nahý a odskočili.

0: dítě. No tak já jsem byla asi jakovej ten tupoň, že jo, tak mi to prostě normálně stačilo. A ona říká, seš pěkně blbá. Normálně táta do mámy načůrá. A to pro mě bylo hrozný. Jakože já jsem z Čuránek a ona říká, no, já, ty, všichni, ona to teda říkala drsnější. Jako. Tak to teda, to jsem jim dlouho nemohla odpustit. Tak jsem šla za tátou, protože máma ta vůbec prostě s tím nechtěla nic víc, byla velmi jakoby prudérní, když to otec, ten chodil doma normálně na hatej, tomu to bylo úplně jedno všechno. A ten teda řekl matce, ať koupí literaturu, tak koupila děvčátko na slovíčko, ale tam bylo hlavně o menstruaci a teď to tam bylo něco takový jako penis, vagina, sperma, to vůbec nic jako prostě neřekne, že jo, nic takovýho. Tak táta se to jal jakoby nějak tak vysvětlovat a takovýhle jakoby ty věci a tohleto. A mně vlastně bylo strašný pro mě uvolnění, že ještě ten muž, tam, ta žena, že má v sobě to vajíčko a ten muž má nějakou takovou vodičku, bílou kašičku, který je ta rybička, která se spojí s tím vajíčkem a že teda opravdu nejsem z těch Čuránek. Takže to prostě najednou, to jsem si říkala, ano, člověk je pán tvorstva. To je všechno prostě... v cajku. Že u nás to bylo tak, matka se snažila být taková Božena Němcová. Opravdu taková, jako tak mluvit, jako by tak hezky a měla právě to heslo Masaryka, který jsem strašnou dobu myslela, že vymyslela ona. Jako, a teď vždycky tak právě říkala, hlavně si pamatuj, nebo Husa, víš, jako tak, jako, že prostě miluj pravdu a braň pravdu. A ta Masaryka, nebát se a nekrást. A ten táta od té televize vždycky k tomu dodal, protože kdo se bojí, sere v síni. Když jsem dodělávala Damu a připravovala jsem se na státnice, jak ty táta říkal, to stejně neuděláš, tak najednou máma přišla a řekla, prosím tě, Evo, já mám pocit, že táta nějak blbne. On byl o 14 let starší než ona, ale to jí bylo 52, takže jemu bylo od těch 14, 66, takže žádný tohle. Já si myslím, že to bude naše poslední dovolená. A já jsem říkala, ježiš, prosím tě, neunavuj, no dobře, no tak jsem s nima jela... Tenkrát ještě to bylo zatotáčena dovolenou ROH do Luhačovic. Hmm. A teď jsme byli tam v těch Luhačovicích a já jsem se tam, protože to bylo po dlouhý době, co jsem vyjela s našima, že? Tak jsem se tam s ním strašně hádala a už asi opravdu blbnul, protože občas měl takový, jakoby nás strašně podezíral, že si o něm šeptáme a takový nějaký věci. U jídla se vždycky pohádal tam se všema těma lidma. No prostě to bylo, jako dneska se tomu směju, ale tenkrát jsem tím docela trpěla. Máma zase neustále musela dávat najevo, že dělám vysokou školu, byť teda je to jakoby Damu. A tak o tom mluvila pořád strašně nahlas, jak píšu tu diplomku. To mě taky prostě štvalo. Ale zažila jsem tam párkrát s maminkou takový vycházky. Moje matka hodně sbírala bylinky. A tak po lese, a to si přesně pamatuju, přeslička lesní je jedovatá na tu bacha, sbírá se jenom rolní, anebo já nevím jaká, to už, nebo luční, to už si nepamatuju přesně, ale takhle jsme si povídali. A začali jsme si některé tyhle ty věci říkat. A vzhledem k tomu, že vlastně jsme navázali teprve, že si maminka myslela, že teda jako my na to budeme mít dost času, tak jsme se víc věnovali tomu tatínkovi, ale za měsíc se stalo to, že zemřela ona. Ona to tušení měla správný, ale nevěděla, že to bude ona, ta, která odejde. Takže na spoustu věcí jsem se jí nestačila zeptat.
1: A na co zemřela takhle náhle?
0: Ona měla, prosím tě, byla to mozková mrtvice. Ale oni potom ještě zjistili, že tam byl nějaký nádor na tom mozku a já jsem tam přišla do té nemocnice a teď oni nás tam nechtěli pustit s tátou a já jsem rozrazila dveře a máma tam, každý to oko koukalo jinak, ležela tam taková bytůstka a já jsem ji chytla za ruku a přísahala bych ti, Jardo, že mi ji stiskla. A když jsem se na to ptala Leoše Suchařípy, jestli je možný, že ten člověk vypadá po mrtvici tak, že jakoby nevnímá, ale že slyší, tak mi potvrdil, že jo. Tak jako by to bylo takové jakoby rozloučení asi a den před porodem se mi omámně zdálo. Protože já jsem se toho porodu bála, ne nějak jako té bolesti, ale že ho nezvládnu, že jsou to ty dvě děti a najednou jsem si přišla, že jsem prostě stará, že nejsem na to fyzicky připravená, jak jsem ten půl rok musela ležet, tak taková ochablá tohle. No a mně se ti zdálo ve snu, přišla moje máma a říká, prosím tě, neblbni. Já tam nemůžu.

0: žít s tebou, ani za tebe. Tohle to musíš prostě dokázat ty sama. Ale já tě hlídám, neboj se, tam, kde jsem, hele, tak tam to máš dobrý. Tam ti to já jistím. Takže se uklidni a všechno dobře dopadne. Tak takhle ona se mi občas jakoby ukáže. A nebo je ve mně. Víš, že najednou si jsem zjistila, že piju stejně jako ona. Moje matka, když vařila, si dala vždycky ruku v bok a takhle jakoby se napila při tom všem, že jo, furt ochutnávala, takže potom opravdu měla na tom talíři toho nejméně, říká, po čem já tloustnu, to mě vysvětlete, jo, že tam měla už jenom ten knedlíček, ale celou tu dobu dňobala, že mám některý ty její a přesně i větu, když už jako ona mi hodně věcí vysvětlovala. Proč všechno se musí? A když už vždycky nevěděla, říkám, a proč tohle to? Protože ti to říkám. A to je třeba věta, kterou já strašně používám, ale to znáš taky, ne? Že no najednou jasně. Se ti promítají ty tvoje rodiče.
1: No to ti způsobí děti hlavně, že jo? Když potom máš svoje děti
0: a jednou
1: člověk reaguje a říká si, proč jsem teďka řekl tuhle větu? Proč jsem tak zareagoval tak rychle, že něco řekneš, to dítě něco chce a ty mu něco řekneš třeba za chvilku, nebo počkej za chvilku. A pak se člověk zamyslí a říká si, proč mu říkám za chvilku, teď já můžu jít hned teď? Kdyby na to přišlo, vlastně můžu. Ale nějak se mi nechce, mám takovou tu větu, počkej za chvilku.
0: Oni mě trápějí takhle, víš, oni mají výbornou paní učitelku, která se opravdu snaží z nich vychovat samostatně myslící a za své činy zodpovědné občany Demokratické republiky. Takže prostě oni říkají, že ano, že musí plnit své povinnosti, ale mají právo vědět, proč ty povinnosti jsou zrovna na nich a ne na tobě a proč je to na Karolíně a proč ne na Adamovi a ty idioté. Já mám právo podle OSN a takhle prostě spolu jakoby jednají. A ty to nechceš nabourat, konec konců vlastně jsem byla šťastná za tuto paní učitelku. Pečlivě jsem vybírala, opravdu splněla moje očekávání ještě víc, než splněla. Tak jako si říkám, no tak to musíš teď plnit i ty. Ale já na to nemám tu průpravu a tu trpělivost té paní učitelky, že jo.
1: Používáš doma to neřeš?
0: Prosím tě, já jsem myslela, že ne. Víš, ale od té doby, co se mi stalo, když jsme byli v krásných ztrátách s panem profesorem Kouteckým a tam Michal Prokop říkal, že tahle věta vešla a tohle, já jsem říkala, přitom já ji vůbec nepoužívám a to bych byla daleko hrdější na prostě nějakou větu, jako třeba Boženy Němcový. Navzdor tomu nestratila jsem důvěru a lásku k lidem. Tak kdyby tohle mi říkali lidi. A on říkala, no dobře, a potom mi dal další otázku a já jsem odpovídala, no to neřeším.

0: To je strašně zvláštní, že jo, taková ta vazba s rodičem. A ty asi teda po tátovi máš takovou tu lapidárnost svoji, ne? Takovou
1: Co
0: tu...
1: to je lapidárnost?
0: Lapidárně, že takovým tím rychlým, suchým způsobem stručně dovedeš nějakou věc glosovat nebo okomentovat, jo? Právě to neřeš, taková ta...
1: To je asi ten táta ve mně, já si to ani neuvědomuju, jo? Třeba nejsem plánovitý provokatér, ale vždycky prostě pak něco udělám, co jako provokace vypadá. To je asi ten otec, ale spíš si myslím, co mám po něm, je vztek.
0: Jo.
1: Vzteklost. Se strašně prostě naštu. To neznáš takový, přece si řekneš tak a já budu prostě strašně jako, ne úplně servilní, ale velmi klidně jednat s tou úřednicí. A když prostě se ti nepodaří vyplnit ten formulář, tak je pravda, že třeba už po páté a ona začne něco o tvé inteligenci a přitom se kouká někam jinam. Tak já vám říkám, že vy jste tady pro mě a ne... A pak teda třeba řeknu, víš co, babo, tak já přijdu jindy. Jo, to jsou takový, jakoby ty...
0: A neřešíš takový to, že jsi ta herečka v tu chvíli jako známá?
1: Ne,
0: že...
1: ne, a já jedeš... si totiž pořád nepřipadám jako nějaká známá herečka.
0: No je pravda, to ti můžu říct takovou příhodu. Povídali jsme si s nějakýma známýma, no. A to jsou takový počítačoví experti a lidi, kteří prostě žijou něčím jiným, ale taky chodí do kina, do divadla. No a já tam říkám, no a Eva Holubová, a oni, jo, Holubová, ta blondýna. A mě to zaujalo a říkal jsem si, jak je to hezké takové poučení o tom, jak my máme dojem už tady herci mezi sebou a kdo co už dokázal, jak každý tě zná.
1: No já jim vždycky radím, dneska už to teda nemá cenu, ale vždycky bych jim poradila, běžte si koupit boty do Drážďan.

0: je 5 hodin.
1: Dobré ráno, parto. Tady Honza, ráno mě nikdo nezastaví a zprávy čet rádia taky ne. Pojďme na to nejdůležitější. Etiopské jednotky ovládly hlavní město regionu Tigraj. Čtvrt století po 11. září se džihadismus šíří dál navzdory boji proti terorismu. Slovenská policie zadržela matku chlapce, který na základní škole zabil 2 lidi. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který tento týden na základní škole na severu Slovenska ubodal 2 lidi. A podle tamních médií počinu vyhrožovala smrtí ředitelce školy a nyní je ve vazbě. České nemocnice mají podle odborníků nejvyšší spotřebu antibiotik v celé Evropské unii. Lékař z Pražské fakultní nemocnice v rozhovoru upozornil, že chybí důslednější kontrola jejich podávání, zatímco Světová zdravotnická organizace varuje, že nadužívání vede ke ztrátě jejich účinnosti. Spojené státy bojují proti terorismu už čtvrt století od útoků z 11. září roku 2001. Reakce na ně na Blízkém východě i v Africe ale roztočily spirálu násilí, kterou se nepodařilo zastavit dodnes a která navíc dala vzniknout nové generaci globálního džihadismu. Etiopské federální jednotky převzaly kontrolu nad Mekele, hlavním městem severního regionu Tigraj, které povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty v sobotu opustili bez boje. V neděli už vojáci hlídkovali v ulicích a obsadili klíčové úřady. Spojení s městem, přerušené na více než týden, bylo mezitím obnoveno. A teď sport. Hokejisté Pardubic ve šlágru extraligového kola přestříleli Spartu a budují naplno už po páté v řadě, čímž se dotáhli těsně na vedoucí Třinec. Dvěma góly a nahrávkou k vítězství výrazně přispěl bývalý Spartan David Tomášek. A na závěr jedna milá zpráva ze zámku Volešově na Kroměřížsku. Děti tam na podzim provází zahradou užívající loutka italského architekta Filiberta Lucceseho, autora samotného zámku i jeho zahrad. Nový edukační program jim má ukázat důvěrně známé místo úplně jinýma očima.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, Brně zataženo a 13, Ostravě mlhavo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Voza a raný provoz na silnicích. Na silnici číslo 6 u obce Kryry na Lounsku došlo před hodinou k nehodě se zvěří, na vozovce zůstává překážka a projet místem je potřeba se zvýšenou opatrností. V Praze hlásí plné parkoviště P+R s Ličím, zbývá tam jen pár volných míst, podobně se plní i Nové Butovice a Skalka druhá. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto potřeba počítat s koncem s tvorbou kolon. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Studený párek z lednice fakt není snídaně šampionů.
1: Mně to stačilo. Dobré ráno z Čet rádia, máme 5.20 a ty zbytečně remcáš.
0: Venku je polojasno a 11 stupňů, tak jsem myslel na něco teplého.
1: Smůla.
0: Mám ale jiný tip, jak si dneska bez utrácení prosvětlit domov.
1: Fakt.
0: Stačí vzít švédskou utěrku a otřít prach ze všech žárovek v bytě.
1: To myslíš vážně?
0: No jo. Zaprášené sklo pobere hodně světla a zabere to 2 minuty. Tam jsem včera koukal, kolik tmy mi doma viselo na stropě.
1: Takže si objevil Ameriku na lustru.
0: Hlavně na 60 v předsíni.
1: Takže velký úklidový zázrak. V 6 hodin dorazí na Čet rádio zprávy a teď pošleme do sluchátek pořádný flák.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pojďme na rychlý přehled. O čem se dnes mluví? Etiopské federální síly převzaly kontrolu nad městem Mekele v regionu Tigraj. Čtvrt století po útocích z 11. září se boj proti terorismu nepodařilo ukončit a džihadismus se dál šíří. Slovenská policie zadržela matku chlapce, který zaútočil na spolužáky ve škole. České nemocnice patří ve spotřebě antibiotik na špičku Evropské unie. A teď sport. Hokejisté Pardubic Přestřelce porazili Spartu a bodují už po páté v řadě. A na závěr zámek v Olešově provází děti po zahradě ožívající loutka italského architekta.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu mlhavo, teploty kolem 20, ve čtvrtek až v sobotu deštivo, teploty mezi 15 a 18 stupni, v neděli přehánky, teploty kolem 13. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Za araný provoz na silnicích. Na silnici číslo 6 u obce Kryry na Lounsku došlo před hodinou k nehodě se zvěří, na vozovce zůstává překážka a projet místem je potřeba se zvýšenou opatrností. V Praze hlásí plné parkoviště P+R z Ličín, zbývá tam jen pár volných míst, podobně se plní i Nové Butovice a Skalka druhá. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto potřeba počítat s koncem s tvorbou kolon. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: příště mi ten studený hrnek na stůl nestav.
1: No jo, zapomněl jsem na něj. Mimochodem je 5.40, na Čet rádiu přejeme dobré ráno, venku je polojasno a 10 stupňů.
0: Dobré ráno. Dneska má být až 20, což ujde, ale já před 6 stejně nežiju.
1: Já byl o víkendu v Českém středohoří na vrchu Boreč.
0: Tu zimu?
1: Zrovna tam je teplo. Ta hora má uvnitř systém puklin a v zimě z ní nahoru proudí teplý vzduch. Z Ventarol na vrcholu normálně fouká celoročně 6 stupňů.
0: Fakt.
1: Fakt. V zimě tam rostou zelené mechy, protože uvnitř se ohřívá vzduch a nahoře stoupá zděr ven. Vypadá to, jako když hora kouří.
0: Takže přírodní přímotopy.
1: Mělcová hora, co tě v Kladu zahřeje. Já tam stál jak u kamenných radiátorů.
0: Ty bys vydržel u teplé díry hodiny.
1: Moje stará kára by takové vytápění potřebovala.
0: To nepochybně. Za chvíli v 6 hodin dorazí zprávy Čet rádia a teď pošleme do repráků skvělou muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska mě přivítal ve studiu hrnek od čaje, co tu stál od pátku a já ho teď s odporem drhnu, zatímco papíry na stole se mi rozlítly, protože vedle Bucifal otevřel dveře s tak dramatickým gestem, až se mi rozsypal celý ten papírový nepořádek na zem. Je pondělí, 5. října, a židle pode mnou vrže jak stará vrata, takže to dnešnímu horoskopu dodá tak akorát atmosféru. Náladu mám dneska rýpavou, takže znamení. Připravte se, budu na vás trošku zlobivá, ale z lásky. Beran si dneska bude myslet, že ví všechno nejlíp, a možná jednou za čas by nebylo od věci připustit, že sousedka s tím kompostem má pravdu. Bík bude celý den řešit, jestli si koupí ten dražší sýr, nebo ten levnější, a nakonec si stejně vezme oba, protože jinak by to nebyl bík. Blíženci budou mít dneska tolik rozjetých konverzací najednou, že si sami nebudou pamatovat, komu co slíbili, tak si radši něco zapište, než aby se to zvrtlo. Rak se dneska zavrtá domů jako jezevec do nory a bude předstírat, že venku je příliš velká zima, i když je teprve začátek října a teplota je naprosto normální. Lev bude chtít být středem pozornosti na poradě, a možná by to i vyšlo, kdyby si kolega omylem nezapnul sdílení obrazovky s fotkami ze dovolené. Pana si dneska srovná lednici podle barev a bude se u toho tvářit, že je to naprosto normální činnost, a víte co, možná fakt je. Váhy se celý den nebudou moc rozhodnout, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a mezi tím jim ujede ideální počasí za okny. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze za hlavu, a možná to tentokrát fakt tak je, ale pozor, aby si to nenamlouval i tam, kde to tak není. Střelec naplánuje výlet na příští víkend tak podrobně, že mu nezbude čas na nic jiného, a to je přesně ten střelčí paradox, co mi vždycky přijde k smíchu. Kozoroh si dneska zase jednou spočítá, kolik ho stojí raní kafe v automatu, a dojde k závěru, že by si měl pořídit vlastní kávovar, stejně jako to tvrdí už od loňska. Vodnář přijde dneska s nápadem, který bude znít šíleně, a za týden se ukáže, že to byl vlastně docela dobrý tip, tak mu to nerozmlouvejte hned. Ryby se dneska rozcitlivělí nad něčím úplně banálním, třeba nad reklamou na psí granule, a budou si připadat divně, ale to je úplně normální, aspoň mně se to taky občas stane. Tak a to je ode mě dneska všechno, co se týče hvězd, i když si pořád myslím, že je to spíš taková hra na to, co by mohlo být, a jestli se to vyplní nebo ne, to si nakonec stejně rozhodnete sami, žádná hvězda vám do toho nebude kecat víc než vy sami sobě. Zítra je úterý a já se zase vrhnu na další dávku horoskopů, tak si to nenechte ujít, třeba cestou do práce nebo u snídaně. Bucifal mezitím dopíjí už nevím kolikáté kafe a tvrdí, že horoskopy nečte, ale přitom vždycky nakoukne přes rameno, aby zjistil, co čeká kozorohy. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dneska po svém a v úterý se tu zase potkáme.

0: je 6 hodin.
1: Vítám vás o ranních zpráv Čet rádia. Jsem Honza a jedeme rovnou na to nejdůležitější. Ve zprávách dnes. V rukovolbách se koaliční vládě začíná drlit podpora. České nemocnice patří k největším spotřebitelům antibiotik v celé Evropské unii. Etiopské jednotky převzaly kontrolu nad hlavním městem Tigraje. V neděli zemřel muž, kterého ve stanici metra Prosek srazila souprava linky poté, co spadl do kolejiště. Šlo o muže kolem 45 let, provoz mezi stanicemi Ládví a Letně nebyl kvůli zásahu záchranářů na 2 hodiny přerušen. Čeští nemocniční lékaři podávají pacientům víc antibiotik než jejich kolegové jinde v Evropské unii, upozorňuje hlavní lékař pražské kliniky infekčních nemocí. Podle něj v systému chybí důslednější kontrola jejich užívání, přitom Světová zdravotnická organizace dlouhodobě varuje, že antibiotika při nadužívání ztrácí účinnost. Etiopské federální jednotky obsadily Mekele, hlavní město severního regionu Tigraj, odkud se o víkendu bez boje stáhli povstalci z Tigrejské lidově osvobozenecké fronty. Vojáci podle místního novináře rýtkují v ulicích a převzali kontrolu nad důležitými úřady. Po více než týdnu se do města vrátilo i spojení se zbytkem země. Přesně rok od sněmovních voleb, které vynesly k moci současnou vládu, se v datech objevují první signály, že si koalice ANO, SPD a motoristů sobě nedrží tak pevnou podporu, jak se zdálo. Odborníci upozorňují, že podobné drolení důvěry provázelo i minulý kabinet. Skutečnou zkouškou budou až blížící se komunální a senátní volby. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který se tento týden dopustil smrtícího útoku na základní škole na severu Slovenska. No podle médií po činu svého syna vyhrožovala smrtí ředitelce školy a nyní je ve vazbě. A na závěr něco pro radost. V Jablunce na Vsetínsku otevřeli stálou expozici věnovanou malíři Karlu Hofmanovi, která je součástí nového komunitního centra Srdce Jablunky. Na slavnostní zahájení dorazili i malířovi dcery, které v obci prožili dětství, a sběratelé, kteří do galerie zapůjčili jeho obrazy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Honza u mikrofonu, ranní doprava v kostce. Na dálnici D1 na 176. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí porouchalo vozidlo. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a tvoří se zde zdržení. Podobná situace je na dálnici D3 mezi 64. a 63. kilometrem směrem na Prahu, kde porouchané auto leží jako překážka na vozovce, projíždějte opatrně. Zdržení hlásí i dálnice D1 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Prahu, i tam bej za poruchou vozidla. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, platit by to mělo až do konce listopadu. V Praze dál probíhá oprava Libenského mostu, která omezuje jak řidiče, tak tramvaje. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Dobré ráno z Četrádia, máme 6.20.
1: No jo, a ty se tváříš, jako bys nocovala na lavičce v parku.
0: Náhodou jsem docela svěží. Venku je polojasno a ten čerstvý vzduch o 10 stupních mě hned probral.
1: To rád slyším.
0: V 70. letech natočila polská kapela Budka Suflera skladbu Cie Wielkie jej góry.
1: Jo, s tím chraplákem Krzysztofa Cugowskiego.
0: Složili to po tragédii v Himalájích, kde zahynuli dva polští horolezci.
1: Jo, jenže do studia jim přišel Czesław Niemen a nahrál tam pasáže na syntetizér Moog.
0: To je na tom skvělé.
1: Mně tedy ne. Ty elektronické zvuky celou tu chmurnou kytarovou atmosféru úplně zničily.
0: Ne. Zní to jako vichr.
1: Mě naposledy studený vichr prohnal na zahrádce pod kapotou mé káry a žádné umění v tom nebylo, jen zanesený filtr a zkažené ráno, protože já když...
0: Bucouši, brzdi. 7 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a čas letí. Radši vám pošleme do repráků dobrou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátké zprávy Čet rádia začínají. Co se děje doma i ve světě? Rok po loňských sněmovních volbách ukazují data první praskliny v podpoře vládní koalice. České nemocnice podle odborníků předepisují antibiotika mnohem častěji, než je v Evropě obvyklé, chybí jim totiž systematická kontrola. Etiopská armáda ovládla hlavní město Tigraje poté, co ho bez boje opustili místní povstalce. Slovenská policie zadržela matku chlapce, který letos zaútočil na základní škole, protože poté vyhrožovala smrtí ředitelce. V pražském metru na stanici Prosek zemřel muž poté, co spadl do kolejiště před přijíždějící soupravu Linkic. Přidáváme ale i hezčí zprávu, ve Vsetínské Jablunce otevřeli stálou výstavu obrazů malíře Karla Hofmana.
0: Počasí.
1: Takneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, v pátek zataženo, teploty kolem 14, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu ranní doprava v kostce. Na dálnici D1 na 176. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí porouchalo vozidlo. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a tvoří se zde zdržení. Podobná situace je na dálnici D3 mezi 64. a 63. kilometrem směrem na Prahu, kde porouchané auto leží jako překážka na vozovce, projíždějte opatrně. Zdržení hlásí i dálnice D1 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Prahu, i tam bej za poruchou vozidla. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, platit by to mělo až do konce listopadu. V Praze dál probíhá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak řidiče, tak tramvaje. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: jsi někdy viděl světelné grafity na starém baráku, Bucane?
1: Naštěstí ne, mě stačí obyčejný vápený nátěr. Dobré ráno z Čet rádia.
0: Je za 20 minut 7 a venku je mlhavo a 10 stupňů.
1: No jo, u kávy se na to širokou kálí.
0: V Brně začíná světelný festival Prototyp a instalace rozsvítí přímo ulice.
1: Takže lidem svítí do oken lasery?
0: Mají tam světelné grafity a světlušky v parku.
1: Na to stačí obyčejná baterka.
0: Ty jsi fakt konzerva, bucouši.
1: Nepotřebuju umění, co svítí.
0: Fakt.
1: Mně stačí káva.
0: Tak dopij, protože bych teď pustila pořádně divoký rok na probuzení.
1: To ne. Ráno si žádá jemný jazz.
0: 7 hodin jsou zprávy Čet rádia. Musíme lidi probudit, takže vyhrávají kytary.
1: No jo, tak to tam pust.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska mě přivítal ve studiu Hrnek od čaje, co tu stál od pátku a já ho teď s odporem drhnu, zatímco papíry na stole se mi rozlítly, protože vedle Bucifal otevřel dveře s tak dramatickým gestem, až se mi rozsypal celý ten papírový nepořádek na zem. Je pondělí, 5. října, a židle pode mnou vrže jak stará vrata, takže to dnešnímu horoskopu dodá tak akorát atmosféru. Náladu mám dneska rýpavou, takže znamení. Připravte se, budu na vás trošku zlobivá, ale z lásky. Beran si dneska bude myslet, že ví všechno nejlíp, a možná jednou za čas by nebylo od věci připustit, že sousedka s tím kompostem má pravdu. Bík bude celý den řešit, jestli si koupí ten dražší sýr, nebo ten levnější, a nakonec si stejně vezme oba, protože jinak by to nebyl bík. Blíženci budou mít dneska tolik rozjetých konverzací najednou, že si sami nebudou pamatovat, komu co slíbili, tak si radši něco zapište, než aby se to zvrtlo. Rak se dneska zavrtá domů jako jezevec do nory a bude předstírat, že venku je příliš velká zima, i když je teprve začátek října a teplota je naprosto normální. Lev bude chtít být středem pozornosti na poradě, a možná by to i vyšlo, kdyby si kolega omylem nezapnul sdílení obrazovky s fotkami ze dovolené. Pana si dneska srovná lednici podle barev a bude se u toho tvářit, že je to naprosto normální činnost, a víte co, možná fakt je. Váhy se celý den nebudou moc rozhodnout, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a mezi tím jim ujede ideální počasí za okny. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze za hlavu, a možná to tentokrát fakt tak je, ale pozor, aby si to nenamlouval i tam, kde to tak není. Střelec naplánuje výlet na příští víkend tak podrobně, že mu nezbude čas na nic jiného, a to je přesně ten střelčí paradox, co mi vždycky přijde k smíchu. Kozoroh si dneska zase jednou spočítá, kolik ho stojí raní kafe v automatu, a dojde k závěru, že by si měl pořídit vlastní kávovar, stejně jako to tvrdí už od loňska. Vodnář přijde dneska s nápadem, který bude znít šíleně, a za týden se ukáže, že to byl vlastně docela dobrý tip, tak mu to nerozmlouvejte hned. Ryby se dneska rozcitlivělí nad něčím úplně banálním, třeba nad reklamou na psí granule, a budou si připadat divně, ale to je úplně normální, aspoň mně se to taky občas stane. Tak a to je ode mě dneska všechno, co se týče hvězd, i když si pořád myslím, že je to spíš taková hra na to, co by mohlo být, a jestli se to vyplní nebo ne, to si nakonec stejně rozhodnete sami, žádná hvězda vám do toho nebude kecat víc než vy sami sobě. Zítra je úterý a já se zase vrhnu na další dávku horoskopů, tak si to nenechte ujít, třeba cestou do práce nebo u snídaně. Bucifal mezitím dopíjí už nevím kolikáté kafe a tvrdí, že horoskopy nečte, ale přitom vždycky nakoukne přes rameno, aby zjistil, co čeká kozorohy. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dneska po svém a v úterý se tu zase potkáme.

0: Je 7 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Tady Honza, kafe mám nalité a zprávy Čet rádia připravené. Hlavní události v kostce. Hru po volbách se koaliční vládě začíná drlit podpora. České nemocnice patří k největším spotřebitelům antibiotik v celé Evropské unii. Etiopské jednotky převzaly kontrolu nad hlavním městem Tigraje. Čeští nemocniční lékaři podávají pacientům víc antibiotik než jejich kolegové jinde v Evropské unii, upozorňuje hlavní lékař pražské kliniky infekčních nemocí. Podle něj v systému chybí důslednější kontrola jejich užívání, přitom Světová zdravotnická organizace dlouhodobě varuje, že antibiotika při nadužívání ztrácí účinnost. Přesně rok od sněmovních voleb, které vynesly k moci současnou vládu, se v datech objevují první signály, že si koalice ANO, SPD a motoristů sobě nedrží tak pevnou podporu, jak se zdálo. Odborníci upozorňují, že podobné drolení důvěry provázelo i minulý kabinet. Skutečnou zkouškou budou až blížící se komunální a senátní volby. V neděli zemřel muž, kterého ve stanici metra Prosek srazila souprava linky poté, co spadl do kolejiště. Šlo o muže kolem 45 let, provoz mezi stanicemi Ládví a Letňany byl kvůli zásahu záchranářů na 2 hodiny přerušen. Etiopské federální jednotky obsadily Mekele, hlavní město severního regionu Tigraj, odkud se o víkendu bez boje stáhli povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty. Vojáci podle místního novináře rýtkují v ulicích a převzali kontrolu nad důležitými úřady. Po více než týdnu se do města vrátilo i spojení se zbytkem země. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který se tento týden dopustil smrtícího útoku na základní škole na severu Slovenska. Ta podle médií po činu svého syna vyhrožovala smrtí ředitelce školy a nyní je ve vazbě. A na závěr něco pro radost. V Jablunce na Vsetínsku otevřeli stálou expozici věnovanou malíři Karlu Hofmanovi, která je součástí nového komunitního centra Srdce Jablunky. Na slavnostní zahájení dorazili i malířovi dcery, které v obci prožili dětství, a sběratelé, kteří do galerie zapůjčili jeho obrazy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, Brně zataženo a 13, Ostravě mlhavo a 10. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tady k počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá ranní špička. Na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou se před chvílí stala nehoda, na vozovce zůstává překážka, na místě zasahuje policie, počítejte se zvýšenou opatrností. V Humpolci na silnici 34 havarovalo nákladní auto s osobním autem, probíhá vyšetřování nehody a provoz je omezený. U Klatov na silnici 27 se srazila 2 osobní auta, i tam policie na místě vyšetřuje příčiny. Na silnici 38 u Bělé pod Bezdězem došlo ke srážce auta se zvěří, vozovka je částečně omezená. Na dálnici D1 směrem na Prahu se kolem 197. kilometru tvoří kolony kvůli silnému provozu. U exitu 203 směrem na Ostravu stojí na nájezdu poroukané auto a může zdržovat. V Brně dál pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, u sjezdu na Brno centrum ve směru Praha je nutné počítat s koloně. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. tříd směrem na rakouské hranice, provoz tam mohou řidiči objet jen po D3. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Dobré ráno z Czech Rádia, máme 7.20.
1: Ty vlasti, ty dneska vypadáš, jako bys proběhla bodláčím a ještě ti vzali boty.
0: Náhodou jsem běhala a venku je pěkná zima, sotva 5 stupňů a mlha.
1: No jo, podzim. Co tam máš dál?
0: Věděl jsi, že ve skotštině mají přes 400 výrazů pro sníh.
1: 400? To ne.
0: Vážně. Mají slovo pro lehký poprašek, pro vánici i pro sníh, co ta je při dopadu?
1: U nás máme sníh, břečku a kalamitu.
0: Třeba slovo flindrikin znamená lehké sněžení.
1: To bych neřekl.
0: Vymýšlejí si. Mají akademický slovník.
1: Já si vystačím se dvěma slovy, padá a studí.
0: Ty si pařez, bucane.
1: To jo. Ale teď si jdu dolít horkou kávu, než mi umrznou prsty.
0: Běž. 8 hodin vás na Czech Rádiu čekají zprávy a teď si dáme pořádnou písničku na zahřátí.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu buďte tu se mnou. Pojďme na to nejdůležitější. V polských sněmovních volbách ukazují data první praskliny v podpoře vládní koalice. České nemocnice podle odborníků předepisují antibiotika mnohem častěji, než je v Evropě obvyklé, chybí jim totiž systematická kontrola. Etiopská armáda ovládla hlavní město Tigraje poté, co ho bez boje opustili místní povstalce. Slovenská policie zadržela matku chlapce, který letos zaútočil na základní škole, protože poté vyhrožovala smrtí ředitelce. V pražském metru na stanici Proseč zemřel muž poté, co spadl do kolejiště před přijíždějící soupravu Linkic. Přidáváme ale i hezčí zprávu, ve Vsetínské Jablunce otevřeli stálou výstavu obrazů malíře Karla Hofmana.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 10. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, pátek zataženo, teploty kolem 14, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, neděle přehánky, teploty kolem 13. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá ranní špička. Na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou se před chvílí stala nehoda, na vozovce zůstává překážka, na místě zasahuje policie, počítejte se zvýšenou opatrností. V Humpolci na silnici 34 havarovalo nákladní auto s osobním autem, probíhá vyšetřování nehody a provoz je omezený. U Klatov na silnici 27 se srazila dvě osobní auta, i tam policie na místě vyšetřuje příčiny. Na silnici 38 u Bělé pod Bezdězem došlo ke srážce auta se zvěří, vozovka je částečně omezená. Na dálnici D1 směrem na Prahu se kolem 197. kilometru tvoří kolony kvůli silnému provozu. U exitu 203 směrem na Ostravu stojí na nájezdu poroukané auto a může zdržovat. V Brně dál pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, u sjezdu na Brno centrum ve směru Praha je nutné počítat s koloně. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem na rakouské hranice, provoz tam mohou řidiči objet jen po D3. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 8.
1: Ty vypadáš, jako bys nocoval v té své staré káře, Bucane. Venku je mlhavo a 9 stupňů.
0: Náhodou jsem spal skvěle. Později má být až 21 stupňů, tak neremcej. Četl jsem, že v Jablunce otevřeli stálou expozici malíře Karla Hofmana v novém centru srdce Jablunky.
1: A to tě ráno tak nadchlo.
0: Půjčili tam obrazy i soukromí sběratelé, to mi přišlo sympatické.
1: Koukat na krajinky mě fakt nebere.
0: Krajina na plátně má svoje kouzlo.
1: Nuda.
0: Ty rozumíš jen hlučným koncertům.
1: To ne.
0: Dáme si klidný jazzový klavír.
1: Ani nápad. V 8 hodin jsou zprávy Čet rádia a do té doby poletí z repráků pořádný řízný rok.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska mě přivítal ve studiu Hrnek od čaje, co tu stál od pátku a já ho teď s odporem drhnu, zatímco papíry na stole se mi rozlítly, protože vedle Bucifal otevřel dveře s tak dramatickým gestem, až se mi rozsypal celý ten papírový nepořádek na zem. Je pondělí, 5. října, a židle pode mnou vrže jak stará vrata, takže to dnešnímu horoskopu dodá tak akorát atmosféru. Náladu mám dneska rýpavou, takže znamení. Připravte se, budu na vás trošku zlobivá, ale z lásky. Beran si dneska bude myslet, že ví všechno nejlíp, a možná jednou za čas by nebylo od věci připustit, že sousedka s tím kompostem má pravdu. Bík bude celý den řešit, jestli si koupí ten dražší sýr, nebo ten levnější, a nakonec si stejně vezme oba, protože jinak by to nebyl bík. Blíženci budou mít dneska tolik rozjetých konverzací najednou, že si sami nebudou pamatovat, komu co slíbili, tak si radši něco zapište, než aby se to zvrtlo. Rak se dneska zavrtá domů jako jezevec do nory a bude předstírat, že venku je příliš velká zima, i když je teprve začátek října a teplota je naprosto normální. Lev bude chtít být středem pozornosti na poradě, a možná by to i vyšlo, kdyby si kolega omylem nezapnul sdílení obrazovky s fotkami ze dovolené. Pana si dneska srovná lednici podle barev a bude se u toho tvářit, že je to naprosto normální činnost, a víte co? Možná fakt je. Váhy se celý den nebudou moct rozhodnout, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a mezi tím jim ujede ideální počasí za okny. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze za hlavu, a možná to tentokrát fakt tak je, ale pozor, aby si to nenamlouval i tam, kde to tak není. Střelec naplánuje výlet na příští víkend tak podrobně, že mu nezbude čas na nic jiného, a to je přesně ten střelčí paradox, co mi vždycky přijde k smíchu. Kozoroh si dneska zase jednou spočítá, kolik ho stojí raní kafe v automatu, a dojde k závěru, že by si měl pořídit vlastní kávovar, stejně jako to tvrdí už od loňska. Vodnář přijde dneska s nápadem, který bude znít šíleně, a za týden se ukáže, že to byl vlastně docela dobrý tip, tak mu to nerozmlouvejte hned. Ryby se dneska rozcitlivělí nad něčím úplně banálním, třeba nad reklamou na psí granule, a budou si připadat divně, ale to je úplně normální, aspoň mně se to taky občas stane. Tak a to je ode mě dneska všechno, co se týče hvězd, i když si pořád myslím, že je to spíš taková hra na to, co by mohlo být, a jestli se to vyplní nebo ne, to si nakonec stejně rozhodnete sami, žádná hvězda vám do toho nebude kecat víc než vy sami sobě. Zítra je úterý a já se zase vrhnu na další dávku horoskopů, tak si to nenechte ujít, třeba cestou do práce nebo u snídaně. Bucifal mezitím dopíjí už nevím kolikáté kafe a tvrdí, že horoskopy nečte, ale přitom vždycky nakoukne přes rameno, aby zjistil, co čeká kozorohy. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dneska po svém a v úterý se tu zase potkáme.

0: Je 8 hodin.
1: Příjemné ráno, posluchači. U mikrofonu Honza a Čet Rádio vám přináší zprávy. Co byste dnes neměli minout? Hru po volbách se koaliční vládě začíná drlit podpora. České nemocnice patří k největším spotřebitelům antibiotik v celé Evropské unii. Etiopské jednotky převzaly kontrolu nad hlavním městem Tigraje. Přesně rok od sněmovních voleb, které vynesly k moci současnou vládu, se v datech objevují první signály, že si koalice ANO, SPD a motoristů sobě nedrží tak pevnou podporu, jak se zdálo. Odborníci upozorňují, že podobné drolení důvěry provázelo i minulý kabinet. Skutečnou zkouškou budou až blížící se komunální a senátní volby. Čeští nemocniční lékaři podávají pacientům víc antibiotik než jejich kolegové jinde v Evropské unii, upozorňuje hlavní lékař z pražské kliniky infekčních nemocí. Podle něj v systému chybí důslednější kontrola jejich užívání, přitom Světová zdravotnická organizace dlouhodobě varuje, že antibiotika při nadužívání ztrácí účinnost. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který se tento týden dopustil smrtícího útoku na základní škole na severu Slovenska. A podle médií po činu svého syna vyhrožovala smrtí ředitelce školy a nyní je ve vazbě. V neděli zemřel muž, kterého ve stanici metra Prosek srazila souprava linkic poté, co spadl do kolejiště. Šlo o muže kolem 45 let, provoz mezi stanicemi Ládví a Letňany byl kvůli zásahu záchranářů na 2 hodiny přerušen. Etiopské federální jednotky obsadily Mekele, hlavní město severního regionu Tigraj, odkud se o víkendu bez boje stáhli povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty. Vojáci podle místního novináře rýtkují v ulicích a převzali kontrolu nad důležitými úřady. Po více než týdnu se do města vrátilo i spojení se zbytkem země. A na závěr něco pro radost. V Jablunce na Vsetínsku otevřeli stálou expozici věnovanou malíři Karlu Hochmannovi, která je součástí nového komunitního centra Srdce Jablunky. Na slavnostní zahájení dorazili i malířovi dcery, které v obci prožili dětství, a sběratelé, kteří do galerie zapůjčili jeho obrazy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, Brně zataženo a 12, Ostravě mlhavo a 10. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Provoz dnes ráno komplikuje hned několik nehod. V Praze na Bulovce došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla, které blokuje příjezd k nemocnici, počítejte se zdržením. Na silnici číslo 430 u obce Podolí na Brněnsku havarovala 3 vozidla, provoz tam jde jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u sjezdu exit 354 směrem na Prahu je po nehodě překážka na vozovce. A na dálnici D46 na 25. kilometru směrem na Olomouc řidiči projíždí kolem havarovaných vozidel opatrně. Z dlouhodobějších omezení platí, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba. U sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: jsi někdy viděl oranžového krokodýla, který žije v podzemní jeskyni a žere netopíry?
1: Neblázni. Dobré ráno z Čet rádia, máme 8.20 a venku si chravě mrholí.
0: Fakt, v Gabonu v jeskyních a banda takový žijí.
1: Oranžový?
0: Vědci zjistili, že zůstali uvězněni v tmavých chodbách a voda plná netopířího guána je postupně přebarvila.
1: To nevím.
0: Normálně tam žijí po tmě a čekají, až netopír spadne ze stropu.
1: Že ideální místo na nedělní piknik.
0: Mě by tam nikdo nedostal ani párem volů.
1: Mě taky ne.
0: No vidíš. Za chvíli bude 8.27 a s ním počasí.
1: Celou zprávy a teď hudba.

0: Krátké zprávy.
1: Zajetu s rychlým přehledem zpráv. Hlavní události v kostce. V rotpolenských sněmovních volbách ukazují data první praskliny v podpoře vládní koalice. České nemocnice podle odborníků předepisují antibiotika mnohem častěji, než je v Evropě obvyklé, chybí jim totiž systematická kontrola. Etiopská armáda ovládla hlavní město Tigraje poté, co ho bez boje opustili místní povstalce. Slovenská policie zadržela matku chlapce, který letos zaútočil na základní škole, protože poté vyhrožovala smrtí ředitelce. V pražském metru na stanici Prosek zemřel muž poté, co spadl do kolejiště před přijíždějící soupravu Linkic. Přidáváme ale i hezčí zprávu, ve Vsetínské Jablunce otevřeli stálou výstavu obrazu malíře Karla Hofmana.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě mlhavo a 10. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, v pátek zataženo, teploty kolem 14, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Provoz dnes ráno komplikuje hned několik nehod. V Praze na Bulovce došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla, které blokuje příjezd k nemocnici, počítejte se zdržením. Na silnici číslo 430 u obce Podolí na Brněnsku havarovala 3 vozidla, provoz tam jde jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u sjezdu exit 354 směrem na Prahu je po nehodě překážka na vozovce. A na dálnici D46 na 25. kilometru směrem na Olomouc řidiči projíždí kolem havarovaných vozidel opatrně. Z dlouhodobějších omezení platí, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba. U sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Každopádně já si jdu hned po vysílání koupit ty nové běžecké boty, co měly být ve slevě.
1: To tě neuklidní, Vlasti. Za chvíli jsou 9 hodin zprávy ČT Rádia a teď si dáme pořádný kytarový nářez.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska mě přivítal ve studiu Hrnek od čaje, co tu stál od pátku a já ho teď s odporem drhnu, zatímco papíry na stole se mi rozlítly, protože vedle Bucifal otevřel dveře s tak dramatickým gestem, až se mi rozsypal celý ten papírový nepořádek na zem. Je pondělí, 5. října, a židle pode mnou vrže jak stará vrata, takže to dnešnímu horoskopu dodá tak akorát atmosféru. Náladu mám dneska rýpavou, takže znamení. Připravte se, budu na vás trošku zlobivá, ale z lásky. Beran si dneska bude myslet, že ví všechno nejlíp, a možná jednou za čas by nebylo od věci připustit, že sousedka s tím kompostem má pravdu. Bík bude celý den řešit, jestli si koupí ten dražší sýr, nebo ten levnější, a nakonec si stejně vezme oba, protože jinak by to nebyl bík. Blíženci budou mít dneska tolik rozjetých konverzací najednou, že si sami nebudou pamatovat, komu co slíbili, tak si radši něco zapište, než aby se to zvrtlo. Rak se dneska zavrtá domů jako jezevec do nory a bude předstírat, že venku je příliš velká zima, i když je teprve začátek října a teplota je naprosto normální. Lev bude chtít být středem pozornosti na poradě, a možná by to i vyšlo, kdyby si kolega omylem nezapnul sdílení obrazovky s fotkami ze dovolené. Pana si dneska srovná lednici podle barev a bude se u toho tvářit, že je to naprosto normální činnost, a víte co, možná fakt je. Váhy se celý den nebudou moc rozhodnout, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a mezi tím jim ujede ideální počasí za okny. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze za hlavu, a možná to tentokrát fakt tak je, ale pozor, aby si to nenamlouval i tam, kde to tak není. Střelec naplánuje výlet na příští víkend tak podrobně, že mu nezbude čas na nic jiného, a to je přesně ten střelčí paradox, co mi vždycky přijde k smíchu. Kozoroh si dneska zase jednou spočítá, kolik ho stojí ranní kafe v automatu, a dojde k závěru, že by si měl pořídit vlastní kávovar, stejně jako to tvrdí už od loňska. Vodnář přijde dneska s nápadem, který bude znít šíleně, a za týden se ukáže, že to byl vlastně docela dobrý tip, tak mu to nerozmlouvejte hned. Ryby se dneska rozcitlivělí nad něčím úplně banálním, třeba nad reklamou na psí granule, a budou si připadat divně, ale to je úplně normální, aspoň mně se to taky občas stane. Tak a to je ode mě dneska všechno, co se týče hvězd, i když si pořád myslím, že je to spíš taková hra na to, co by mohlo být, a jestli se to vyplní nebo ne, to si nakonec stejně rozhodnete sami, žádná hvězda vám do toho nebude kecat víc než vy sami sobě. Zítra je úterý a já se zase vrhnu na další dávku horoskopů, tak si to nenechte ujít, třeba cestou do práce nebo u snídaně. Bucifal mezitím dopíjí už nevím kolikáté kafe a tvrdí, že horoskopy nečte, ale přitom vždycky nakoukne přes rameno, aby zjistil, co čeká kozorohy. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dneska po svém a v úterý se tu zase potkáme.

0: Je 9 hodin.
1: Příjemné dopoledne. Tady Honza a tohle jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Jsou v kauze kutnohorské sekty vyslýchá další svědky, kontroloři kritizují nevyužité miliony pro startupy a Ukrajina hlásí masivní údery na ruské rafinerie. Pražský krajský soud dnes pokračuje v procesu kolem kutnohorské sekty, která skončila smrtí jednoho z jejich členů, Jiřího H. Z podílu na jeho úmrtí je obviněno 6 dalších stoupenců samozvaného léčitele Richarda Schiffera, kterého následně usmrtili 2 jeho nejvěrnější následovnice. Soud má v plánu vyslechnout i šéfredaktora konspiračního magazínu Šifra. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že ministerstvo průmyslu poslalo agentuře CzechInvest přes 900 milionů korun na podporu začínajících firem, aniž by důsledně sledovalo, jestli peníze skutečně přinesly slibovaný efekt. Úřad kritizuje, že se ministerstvo spokojilo jen s počtem podpořených projektů, ne s reálnými výsledky. 40 šéfredaktorů českých médií podepsala společnou výzvu, ve které vyzývá politiky k odmítání násilí a slušné komunikaci. Apelují také na to, aby veřejní činitelé respektovali svobodný přístup k informacím. Kauze Dozimetr budou tento týden vypovídat další svědci, mezi nimi pražská zastupitelka Hana Kordová-Marvanová, jejíž výslech má zabrat 2 jednací dny. Soud vyslechne i nového generálního ředitele obžalované firmy Uniproc Solutions a společníka developera Serge Borensteina. Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že se jeho silám podařilo vyřadit z provozu už více než polovinu ruských rafinerií. Je podle svých slov chce v útocích na ruská zařízení na zpracování ropy dál pokračovat a ještě je zesílit. A teď sport. Brankář Lukáš Dostál pomohl Anaheimu Kvíře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si tak 2. vítězství v sezóně. Karel Vejmalka naopak v brance utahu poprvé v sezóně inkasoval víc gólů a jeho tým prohrál na ledě New York Rangers 2-4. A na závěr dobrá zpráva ze Jeseníku, kde základní škola Nábřežní Polenských povodní dokončila rekonstrukci odborných učeben. Žáci se tak mohou radovat z nové učebny robotiky, jazyků, fyziky i chemie, které vznikly za více než 13 milionů korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 11. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu dopolední doprava v kostce. Na silnici první třídy 35 v Olomouci v ulici Rypenská se před chvílí stala nehoda 2 osobních aut, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. V pražském Strahovském tunelu ve směru na Barandovský most došlo před chvílí k nehodě dodávky s osobním autem. V Praze také hlásí nehodu nákladního vozidla, která blokuje příjezd k nemocnici na Bolovce, tam je potřeba počítat se zdržením. Na silnici 43 u obce Rudoltice na Ústecko-Orlicku se srazila 3 osobní auta a tvoří překážku na vozovce. Pokud jde o omezení u křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, na sjezdu Brno centrum ve směru na Prahu je proto potřeba počítat s koloniemi. U Chumce na Ústecku se staví nový krajový objezd na silnici 3. třídy 253-57, omezení tam potrvá do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Honza jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.
2: Tohle je Čet rádio. Tohle je Čet rádio.

I tahle ta píseň stará pochází ze 17. století. Napsal jeden mladý Ital. Bouřil se proti francouzské nadvládě a neapolský král z rodu Anžů ho dal uvěznit vysoko na skálu nad Nápolí. A o tomto městě se v této písni zpívá.

Ten mladý Ital určitě dopadl špatně. Víme s ním, jak to s ním skončilo, jenom ta píseň po něm zůstala. A já bych si přál, aby po nás byla aspoň jedna krásná písnička, tak krásná a čistá jako tato. A tím jsem vám chtěl říct, dobrý večer.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza a nese pár vět o tom, co se děje. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Soud dál řeší smrt muže z kutnohorské sekty. Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje nevyužité peníze pro startupy. Ukrajina hlásí úspěšné údery na ruské rafinerie. Kauze Dozimetr vypovídají další svědci. Šéfredaktoři českých médií vyzývají politiky k odmítnutí násilí. A teď sport, čeští brankáři v NHL sbírali smíšené výsledky. A na závěr dobrá zpráva ze školy v Jeseníku, která po povodních získala nové odborné učebny.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě mlhavo a 11. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, pátek zataženo, teploty kolem 14, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu dopolední doprava v kostce. Na silnici první třídy 35 v Olomouci, v ulici Rybenská, se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. V pražském Strahovském tunelu ve směru na Barandovský most došlo před chvílí k nehodě dodávky s osobním autem. V Praze také hlásí nehodu nákladního vozidla, která blokuje příjezd k nemocnici na Bolovce, tam je potřeba počítat se zdržením. Na silnici 43 u obce Rudoltice na Ústecko-Orlicku se srazila tři osobní auta a tvoří překážku na vozovce. Pokud jde o omezení u křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, na sjezdu Brno centrum ve směru na Prahu je proto potřeba počítat s koloniemi. U Chlumce na Ústecku se staví nový krajový objezd na silnici třetí třídy 253/57, omezení tam potrvá do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Ozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Když jsi naposledy šla ven do téhle mlhy jen tak bez mobilu a schválně dupala do spadaného listí?
1: Dneska ráno určitě ne. Dobré dopoledne z Čet rádia, je za 20 minut 10 a venku máme celkem slušnou mlhu a 9 stupňů.
0: No jo. Dobré dopoledne i ode mě. Já ti říkám, že projít se mlhou a poslouchat jen to šustění pod nohama je nejlepší věc na hlavě zanesené displejem.
1: Ty jsi básník, bucouši.
0: Žádný básník. Dneska má být až 21 stupňů, ale teď v té mlze je venku božský klid. Prostě obuješ staré boty, vypneš ty svoje chytré hodinky, co ti pořád pípají, a vyrazíš na půl hodiny do parku.
1: Aha.
0: Bez aha. Zkuste to taky. Žádné běhání jako Vlasta, žádné měření tepu. Jenom mlha, šustění listí a čistá hlava.
1: S tím telefonem nevím, ale to šustění beru. Dneska ráno mě z té mlhy celkem bolela hlava.
0: No vidíš. To prášku stačí 20 minut pomalé chůze mezi stromy.

Je 10 hodin. Vítám vás u dopoledních zpráv Četrádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Ve zprávách dnes. Stol v kauze kutnohorské sekty vyslýchá další svědky, kontroloři kritizují nevyužité miliony pro startupy a Ukrajina hlásí masivní údery na ruské rafinerie. Pražský krajský soud dnes pokračuje v procesu kolem kutnohorské sekty, která skončila smrtí jednoho z jejich členů, Jiřího H. Z podílu na jeho úmrtí je obviněno 6 dalších stoupenců samozvaného léčitele Richarda Schiffera, kterého následně usmrtili 2 jeho nejvěrnější následovnice. Soud má v plánu vyslechnout i šéfredaktora konspiračního magazínu Schiffera. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že ministerstvo průmyslu poslalo agentuře CzechInvest přes 900 milionů korun na podporu začínajících firem, aniž by důsledně sledovalo, jestli peníze skutečně přinesly slibovaný efekt. Úřad kritizuje, že se ministerstvo spokojilo jen s počtem podpořených projektů, ne s reálnými výsledky. V kauze Dozimetr budou tento týden vypovídat další svědci, mezi nimi pražská zastupitelka Hana Kordová-Marvanová, jejíž výslech má zabrat 2 jednací dny. Soud vyslechne i nového generálního ředitele obžalované firmy Uniproc Solutions a společníka developera Serge Borensteina. Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že se jeho silám podařilo vyřadit z provozu už více než polovinu ruských rafinerií. Je podle svých slov chce v útocích na ruská zařízení na zpracování ropy dál pokračovat a ještě je zesílit. 40 šéfredaktorů českých médií podepsala společnou výzvu, ve které vyzývá politiky k odmítání násilí a slušné komunikaci. Apelují také na to, aby veřejní činitelé respektovali svobodný přístup k informacím. A teď sport. Brankář Lukáš Dostál pomohl Anaheimu k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si tak 2. vítězství v sezóně. Karel Vejmelka naopak v brance utahu poprvé v sezóně inkasoval víc gólů a jeho tým prohrál na ledě New York Rangers 2-4. A na závěr dobrá zpráva ze Jeseníku, kde základní škola Nábřežní po loňských povodních dokončila rekonstrukci odborných učeben. Žáci se tak mohou radovat z nové učebny robotiky, jazyků, fyziky i chemie, které vznikly za více než 13 milionů korun. Počasí. Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě zataženo a 12. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Četrádia. Četrádio. Dopravní servis. Bucifal hlásí, jak vypadá dopolední provoz. Na jižní spojce u sjezdu z ulice v Podzámčí ve směru na Barandovský most v Praze se před chvílí stala nehoda dodávky s osobním vozidlem. Na dálnici D1 na 212. kilometru ve směru na Brno havarovalo vozidlo a neprůjezdný je levý pruh. Na dálnici D7 mezi 3. a 4. kilometrem ve směru na Chomutov brání provozu havarovaný kamion, také zde je neprůjezdný levý pruh. V Praze na Patočkově ulici před vjezdem do tunelu směrem do centra se srazila 2 osobní auta. Kromě toho hlásí nehody i policie na dálnici D0 u Ruzině a na silnici číslo 18 u Sedlčan, všude tam je policie i záchranáři na místě. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce a v místě exitu 196B je třeba počítat s kolobnami. Mimo zmíněné nehody jsou dálnice sjízdné bez omezení. To byla dopolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné dopoledne.

Krátké zprávy. Tady Bucipal. To podstatné ve třech minutách. Co byste dnes neměli minout? Soud dál řeší smrt muže z kutnohorské sekty. Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje nevyužité peníze pro startupy. Ukrajina hlásí úspěšné údery na ruské rafinerie. Kauze Dozimetr vypovídají další svědci. Šéfredaktoři českých médií vyzývají politiky k odmítnutí násilí. A teď sport, čeští brankáři v NHL sbírali smíšené výsledky. A na závěr dobrá zpráva ze školy v Jeseníku, která po povodních získala nové odborné učebny. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze mlhavo a 10 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě mlhavo a 12. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, v pátek zataženo, teploty kolem 14, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Bucipal hlásí, jak vypadá dopolední provoz. Na jižní spojce u sjezdu z ulice v Podzámčí ve směru na Barandovský most v Praze se před chvílí stala nehoda dodávky s osobním vozidlem. Na dálnici D1 na 212. kilometru ve směru na Brno havarovalo vozidlo a neprůjezdný je levý pruh. Na dálnici D7 mezi 3. a 4. kilometrem ve směru na Chomutov brání provozu havarovaný kamion, také zde je neprůjezdný levý pruh. V Praze na Patočkově ulici před vjezdem do tunelu směrem do centra se srazila dvě osobní auta. Kromě toho hlásí nehody i policie na dálnici D0 u Ruzině a na silnici číslo 18 u Sedlčan, všude tam je policie i záchranáři na místě. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce a v místě exitu 196B je třeba počítat s kolobnami. Mimo zmíněné nehody jsou dálnice sjízdné bez omezení. To byla dopolední doprava. Bucipal vám přeje šťastnou cestu a příjemné dopoledne.

0: Slunce sice svítí, ale ten studený vítr venku mě pěkně štve.
1: Mě štve úplně všechno. Dobré dopoledne z Čet rádia, je za 20 minut 11.
0: Ty jsi dnes mrzutost sama, bucouši. Ty jsi nespal?
1: Skoro ne. Každopádně v roce 1976 irská kapela Thin Lizzy málem nevydala svůj největší hit.
0: Kterou myslíš?
1: Slávu The Boys Are Back in Town. Považovali ji za

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska mě přivítal ve studiu hrnek od čaje, co tu stál od pátku a já ho teď s odporem drhnu, zatímco papíry na stole se mi rozlítly, protože vedle Bucifal otevřel dveře s tak dramatickým gestem, až se mi rozsypal celý ten papírový nepořádek na zem. Je pondělí, 5. října, a židle pode mnou vrže jak stará vrata, takže to dnešnímu horoskopu dodá tak akorát atmosféru. Náladu mám dneska rýpavou, takže znamení. Připravte se, budu na vás trošku zlobivá, ale z lásky. Beran si dneska bude myslet, že ví všechno nejlíp, a možná jednou za čas by nebylo od věci připustit, že sousedka s tím kompostem má pravdu. Bík bude celý den řešit, jestli si koupí ten dražší sýr, nebo ten levnější, a nakonec si stejně vezme oba, protože jinak by to nebyl bík. Blíženci budou mít dneska tolik rozjetých konverzací najednou, že si sami nebudou pamatovat, komu co slíbili, tak si radši něco zapište, než aby se to zvrtlo. Rak se dneska zavrtá domů jako jezevec do nory a bude předstírat, že venku je příliš velká zima, i když je teprve začátek října a teplota je naprosto normální. Lev bude chtít být středem pozornosti na poradě, a možná by to i vyšlo, kdyby si kolega omylem nezapnul sdílení obrazovky s fotkami ze dovolené. Pana si dneska srovná lednici podle barev a bude se u toho tvářit, že je to naprosto normální činnost, a víte co, možná fakt je. Váhy se celý den nebudou moc rozhodnout, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a mezi tím jim ujede ideální počasí za okny. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze za hlavu, a možná to tentokrát fakt tak je, ale pozor, aby si to nenamlouval i tam, kde to tak není. Střelec naplánuje výlet na příští víkend tak podrobně, že mu nezbude čas na nic jiného, a to je přesně ten střelčí paradox, co mi vždycky přijde k smíchu. Kozoroh si dneska zase jednou spočítá, kolik ho stojí raní kafe v automatu, a dojde k závěru, že by si měl pořídit vlastní kávovar, stejně jako to tvrdí už od loňska. Vodnář přijde dneska s nápadem, který bude znít šíleně, a za týden se ukáže, že to byl vlastně docela dobrý tip, tak mu to nerozmlouvejte hned. Ryby se dneska rozcitlivělí nad něčím úplně banálním, třeba nad reklamou na psí granule, a budou si připadat divně, ale to je úplně normální, aspoň mně se to taky občas stane. Tak a to je ode mě dneska všechno, co se týče hvězd, i když si pořád myslím, že je to spíš taková hra na to, co by mohlo být, a jestli se to vyplní nebo ne, to si nakonec stejně rozhodnete sami, žádná hvězda vám do toho nebude kecat víc než vy sami sobě. Zítra je úterý a já se zase vrhnu na další dávku horoskopů, tak si to nenechte ujít, třeba cestou do práce nebo u snídaně. Bucifal mezitím dopíjí už nevím kolikáté kafe a tvrdí, že horoskopy nečte, ale přitom vždycky nakoukne přes rameno, aby zjistil, co čeká kozorohy. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dneska po svém a v úterý se tu zase potkáme.

je 11 hodin. Dobré dopoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Hlavní události v kostce. Soud v kauze kutnohorské sekty vyslýchá další svědky, kontroloři kritizují nevyužité miliony pro startupy a Ukrajina hlásí masivní údery na ruské rafinerie. Pražský krajský soud dnes pokračuje v procesu kolem kutnohorské sekty, která skončila smrtí jednoho z jejich členů, Jiřího H. Z podílu na jeho úmrtí je obviněno 6 dalších stoupenců samozvaného léčitele Richarda Schiffera, kterého následně usmrtili 2 jeho nejvěrnější následovnice. Soud má v plánu vyslechnout i šéfredaktora konspiračního magazínu Šifra. 40 šéfredaktorů českých médií podepsala společnou výzvu, ve které vyzývá politiky k odmítání násilí a slušné komunikaci. Apelují také na to, aby veřejní činitelé respektovali svobodný přístup k informacím. Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že se jeho silám podařilo vyřadit z provozu už více než polovinu ruských rafinerií. Kyjev podle svých slov chce v útocích na ruská zařízení na zpracování ropy dál pokračovat a ještě je zesílit. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že ministerstvo průmyslu poslalo agentuře CzechInvest přes 900 milionů korun na podporu začínajících firem, aniž by důsledně sledovalo, jestli peníze skutečně přinesly slibovaný efekt. Úřad kritizuje, že se ministerstvo spokojilo jen s počtem podpořených projektů, ne s reálnými výsledky. V kauze Dozimetr budou tento týden vypovídat další svědci, mezi nimi pražská zastupitelka Hana Kordová-Marvanová, jejíž výslech má zabrat 2 jednací dny. Soud vyslechne i nového generálního ředitele obžalované firmy Uniproc Solutions a společníka developera Serge Borensteina. A teď sport. Brankář Lukáš Dostál pomohl Anaheimu k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si tak 2. vítězství v sezóně. Karel Vejmelka naopak v brance utahu poprvé v sezóně inkasoval víc gólů a jeho tým prohrál na ledě New York Rangers 2-4. A na závěr dobrá zpráva ze Jeseníku, kde základní škola Nábřežní po loňských povodních dokončila rekonstrukci odborných učeben. Žáci se tak mohou radovat z nové učebny robotiky, jazyků, fyziky i chemie, které vznikly za více než 13 milionů korun. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě zataženo a 12. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Dopravní servis, dopolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na silnici první třídy číslo 35 v Liberci, v části Roklicejch, se před chvílí stala nehoda 2 osobních vozidel, policie na místě šetří příčinu. Na silnici druhé třídy číslo 430 u obce Podolí na Brněnsku havarovala 3 vozidla, překážka zůstává na vozovce a řidiči by měli projíždět opatrně. Na dálnici D1 na 212. kilometru směrem na Brno se srazila 2 osobní auta, i tady je na vozovce překážka. Na dálnici D7 u 70. kilometru směrem na Chomutov došlo ke střetu osobního vozidla s dodávkou, provoz je zpomalený. Na dálnici D7 mezi 3. a 4. kilometrem směrem na Chomutov byla dřívější nehoda už odstraněna a provoz je obnovený. V Praze došlo k nehodě 2 vozidel v ulici Patočkova před vjezdem do tunelu směrem do centra. Dlouhodobě pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Bucifal jde na druhé kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pěkně vás vítám. Se děje doma i ve světě? To dál řeší smrt muže z kutnohorské sekty. Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje nevyužité peníze pro startupy. Ukrajina hlásí úspěšné údery na ruské rafinerie. Kauze Dozimetr vypovídají další svědci. Šéfredaktoři českých médií vyzývají politiky k odmítnutí násilí. A teď sport, čeští brankáři v NHL sbírali smíšené výsledky. A na závěr dobrá zpráva ze školy v Jeseníku, která po povodních získala nové odborné učebny. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude mohavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude mohavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 19, v pátek zataženo, teploty kolem 14, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Dopravní servis, dopolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na silnici první třídy číslo 35 v Liberci, v části Roklicejch, se před chvílí stala nehoda dvou osobních vozidel, policie na místě šetří příčinu. Na silnici druhé třídy číslo 430 u obce Podolí na Brněnsku havarovala tři vozidla, překážka zůstává na vozovce a řidiči by měli projíždět opatrně. Na dálnici D1 na 212. kilometru směrem na Brno se srazila dvě osobní auta, i tady je na vozovce překážka. Na dálnici D7 u 70. kilometru směrem na Chomutov došlo ke střetu osobního vozidla s dodávkou, provoz je zpomalený. Na dálnici D7 mezi 3. a 4. kilometrem směrem na Chomutov byla dřívější nehoda už odstraněna a provoz je obnovený. V Praze došlo k nehodě dvou vozidel v ulici Patočkova před vjezdem do tunelu směrem do centra. Dlouhodobě pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Bucifal jde na druhé kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

0: Slunce za oknem konečně trochu hřeje, dneska bude až 20 stupňů.
1: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme 11.40 a venku je jasno a 12 stupňů.
0: Zaznamenal si zprávu z Jeseníku. Na základní škole Nábřežní po povodních opravili učebny a mají i robotiku za spoustu milionů.
1: To bych neřekl, že zrovna tohle děti zachrání, mě stačil na fyziku dřevěný metr a kladívko.
0: Pucouši, jsme v 21. století.
1: No jo, jenže pak neumí vyměnit ani žárovku a na každé přitažení šroubku si schánějí aplikaci.
0: To je blbost.
1: Není, v mojí káře by si ten jejich robot ani neškrtl, protože tam není žádná zásuvka na baterky.
0: Ty jsi vážně neponoučitelný. 12 hodin dorazí na Čet rádio zprávy a do té doby vám zahrajeme skvělou pecku.

Je 12 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Kde je přehled toho nejdůležitějšího. V Česku začne fungovat nový systém varování v krizových situacích, v Rusku zemřela pracovnice protimorové laboratoře a bývalý poslanec Petr Wolf dostal další trest za útěk do zahraničí. Od února začne v Česku fungovat nový varovný systém Cell Broadcast, který bude lidem posílat krátké zprávy přímo do mobilu v případě ohrožení, třeba při povodních nebo dronovém útoku. Stát k jeho zavedení přistoupil i kvůli obavám z hybridní války ze strany Ruska, o níž mluvil premiér Andrej Babiš. Podobné kroky dělají i další evropské země jako Polsko nebo Švédsko, které vydali příručky pro případ ohrožení. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal od okresního soudu v Ostravě další rok vězení za to, že se vyhnul nástupu 6letého trestu za dotační podvod a uprchl do Paraguaje. U soudu svou vinu přiznal a řekl, že svého činu lituje. Rozsudek je pravomocný, Wolf i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. Český občan, kterého moskevský soud v září odsoudil na 13 dní vězení za protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí, je už na svobodě. Podle mluvčího českého ministerstva zahraničí muže v sobotu propustili a ten následně opustil ruské území. V Rusku zemřela žena, která pracovala v ústavu zabývajícím se bojem proti moru, přičemž oficiální příčina úmrtí zatím nebyla zveřejněna. Ruské úřady výskyt moru v oblasti popírají, přesto ale uvalili karanténu na tamní nemocnice. Spojené státy případ sledují a podle amerických médií už vyzvali Moskvu, aby urychleně poskytla informace. Správa železnic vypsala výběrová řízení na zpracování dokumentace k novému hlavnímu a heršpickému nádraží v Brně, včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Firma, která zakázku získá, připraví i dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Původně měla Správa železnic zakázky vypsat už loni na podzim. A teď sport. Fotbalista Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál anketu o nejlepšího českého fotbalistu sezony, když porazil loňského vítěze Pavla Šulce. Třetí místo obsadil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Hokejisté Pardubic navázali na sérii vítězství a v extralize porazili velkého rivala Spartu 6-4 v zápase plném emocí i bitek. Sparta tak prohrála podruhé v řadě a drží se jen na 8. místě tabulky. A na závěr. Bývalý americký prezident Bill Clinton natočil video, ve kterém na saxofon zahrál píseň Hodně štěstí, zdraví k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Clinton tak vzpomíná na svého dávného přítele, se kterým si kdysi zahrál i v pražském klubu Reduta. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 13 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě polojasno a 14. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. To se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na silnici číslo 11 u Opavy se před chvílí stala nehoda nákladního a osobního vozidla, provoz je omezen. Před chvílí hlásí policie také nehodu na silnici číslo 14 v Rokytnici nad Jizerou, kde probíhá vyšetřování a na místě zasahují policisté. Na dálnici D55 na 7. kilometru ve směru na Olomouc havarovala dvě vozidla, neprůjezdný je levý jízdní pruh. V Praze v ulici Hartigova došlo ke střetu dvou osobních aut, provoz je komplikovaný. Dále se nehody staly na silnici číslo 34 u Pelhřimova a v Českém Krumlově v ulici Budějovická, v obou případech se střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s kolonami až do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu, omezení potrvá do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení.
Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

Krátké zprávy. Bucifal u mikrofonu. Stručně, věcně, bez zbytečných řečí. Pojďme na to nejdůležitější. Česko připravuje nový systém varování cell broadcast, který bude lidi upozorňovat na krizové situace přímo v mobilu. V Rusku zemřela žena pracující v protimorové laboratoři, okolnosti úmrtí zůstávají nejasné. Čech odsouzený moskevským soudem za protest u Leninova mauzolea je už na svobodě a opustil Rusko. Správa železnic vypsala soutěž na projekt nového hlavního nádraží v Brně. Bývalý poslanec Petr Volk dostal další trest vězení za útěk do Paraguaje. Ve sportu fotbalista Patrik Šik znovu ovládl anketu o nejlepšího českého hráče sezony a hokejisté Pardubic porazili Spartu v dalším kole extraligy. Na závěr si připomeneme, jak Bill Clinton zahrál na saxofon píseň k nedožitým narozeninám Václava Havla. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě polojasno a 15. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 13, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na silnici číslo 11 u Opavy se před chvílí stala nehoda nákladního a osobního vozidla, provoz je omezen. Před chvílí hlásí policie také nehodu na silnici číslo 14 v Rokytnici nad Jizerou, kde probíhá vyšetřování a na místě zasahují policisté. Na dálnici D55 na 7. kilometru ve směru na Olomouc havarovala dvě vozidla, neprůjezdný je levý jízdní pruh. V Praze v ulici Hartigova došlo ke střetu dvou osobních aut, provoz je komplikovaný. Dále se nehody staly na silnici číslo 34 u Pelhřimova a v Českém Krumlově v ulici Budějovická, v obou případech se střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s kolonami až do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu, omezení potrvá do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, je za 20 minut jedna a v studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme jasno a 15 stupňů, ale já pořád myslím na starý Řím.
0: Proč zrovna na Řím?
1: Žil tam chlapík jménem Marcus Licinius Crassus. Ten měl první soukromý hasičský sbor v historii.
0: To vypadá celkem užitečně.
1: No jo, jenže když hořel dům, jeho 500 hasičů stálo z kberíky a nehasilo. Crassus totiž nejdřív majiteli nabídnul, že ten hořící barák za pětku odkoupí.
0: Cože?
1: Když majitel prodal, oheň uhasili. Když nechtěl, nechali mu to schořet na popel.
0: Tak to byl obyčejný vyděrač.
1: Já v tom vidím geniální obchodní model Vlasti.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Co se děje doma i ve světě? V Česku začne fungovat nový systém varování v krizových situacích, v Rusku zemřela pracovnice protimorové laboratoře a bývalý poslanec Petr Wolf dostal další trest za útěk do zahraničí. Český občan, kterého moskevský soud v září odsoudil na 13 dní vězení za protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí, je už na svobodě. Podle mluvčího českého ministerstva zahraničí muže v sobotu propustili a ten následně opustil ruské území. Od února začne v Česku fungovat nový varovný systém Cell Broadcast, který bude lidem posílat krátké zprávy přímo do mobilu v případě ohrožení, třeba při povodních nebo dronovém útoku. Stát k jeho zavedení přistoupil i kvůli obavám z hybridní války ze strany Ruska, o níž mluvil premiér Andrej Babiš. Podobné kroky dělají i další evropské země jako Polsko nebo Švédsko, které vydali příručky pro případ ohrožení. V Rusku zemřela žena, která pracovala v ústavu zabývajícím se bojem proti moru, přičemž oficiální příčina úmrtí zatím nebyla zveřejněna. Ruské úřady výskyt moru v oblasti popírají, přesto ale uvalili karanténu na tamní nemocnice. Spojené státy případ sledují a podle amerických médií už vyzvali Moskvu, aby urychleně poskytla informace. Správa železnic vypsala výběrová řízení na zpracování dokumentace k novému hlavnímu a heršpickému nádraží v Brně, včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Firma, která zakázku získá, připraví i dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Původně měla správa železnic zakázky vypsat už loni na podzim. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal od okresního soudu v Ostravě další rok vězení za to, že se vyhnul nástupu 6letého trestu za dotační podvod a uprchl do Paraguaje. U soudu svou vinu přiznal a řekl, že svého činu lituje. Rozsudek je pravomocný, Wolf i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. A teď sport. Fotbalista Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál anketu o nejlepšího českého fotbalistu sezony, když porazil loňského vítěze Pavla Šulce. Třetí místo obsadil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Hokejisté Pardubic navázali na sérii vítězství a v extralize porazili velkého rivala Spartu 6-4 v zápase plném emocí i bitek. Sparta tak prohrála podruhé v řadě a drží se jen na 8. místě tabulky. A na závěr. Bývalý americký prezident Bill Clinton natočil video, ve kterém na saxofon zahrál píseň Hodně štěstí, zdraví k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Clinton tak vzpomíná na svého dávného přítele, se kterým si kdysi zahrál i v pražském klubu Reduta. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 16. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis Čet rádia. Bucifal. V ulici Majerského v Praze došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Na dálnici D55 na 7. kilometru ve směru na Zlín havarovala osobní vozidla s motocyklem. Neprůjezdný je levý pruh, na místě zasahuje záchranka i policie. Na silnici i na 78. kilometru u Spořic na Chomutovsku havarovalo nákladní vozidlo. Na vozovce je předmět, průjezd je nutný se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 11 u Límařova havarovalo osobní vozidlo mimo komunikaci. U Brna se u křižovatky dálnic D1 a D2 i nadále počítá s tvorbou kolon kvůli probíhající přestavbě. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde nakrmit káru a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

Krátké zprávy. Bucefal je tu s rychlým přehledem zpráv. Hlavní události v kostce. Česko připravuje nový systém varování Cell Broadcast, který bude lidi upozorňovat na krizové situace přímo v mobilu. V Rusku zemřela žena pracující v protimorové laboratoři, okolnosti úmrtí zůstávají nejasné. Čech odsouzený moskevským soudem za protest u Leninova mauzolea je už na svobodě a opustil Rusko. Správa železnic vypsala soutěž na projekt nového hlavního nádraží v Brně. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal další trest vězení za útěk do Paraguaje. Ve sportu fotbalista Patrik Šik znovu ovládl anketu o nejlepšího českého hráče sezony a hokejisté Pardubic porazili Spartu v dalším kole extraligy. Na závěr si připomeneme, jak Bill Clinton zahrál na saxofon píseň k nedožitým narozeninám Václava Havla. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme jasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 17. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 13, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis Čet Rádia. Bucefal. V ulici Majerského v Praze došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Na dálnici D55 na 7. kilometru ve směru na Zlín havarovala osobní vozidla s motocyklem, neprůjezdný je levý pruh, na místě zasahuje záchranka i policie. Na silnici i na 78. kilometru u Spořic na Chomutovsku havarovalo nákladní vozidlo. Na vozovce je předmět, průjezd je nutný se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 11 u Rýmařova havarovalo osobní vozidlo mimo komunikaci. U Brna se u křižovatky dálnic D1 a D2 i nadále počítá s tvorbou kolon kvůli probíhající přestavbě. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucefal jde na krmitkáru a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

0: Dobré odpoledne z Četrádia, je za 20 minut 2 a v studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme jasno a 18 stupňů, ale já jsem dneska hrozně nevyspalý a mrzutý.
0: To vidím, tváříš se jak zmuchlaný papír. Ale nepomůžeš si, dneska totiž slaví narozeniny dvě slavné osobnosti.
1: Povídej.
0: První je Brian Johnson ze skupiny AC/DC. Chlap, co pořád nosí baret a má hlas jako smirkový papír.
1: No jo, Brian. Ten navíc ve volném čase závodí se starými auty na okruhu, toho já beru.
0: Druhá oslavenkyně je herečka Kate Winslet. Ta slavná holka z Titanicu, co dostala Oscara.
1: To je ta, co v tom filmu nechala kolegu zmrznout, i když na těch dveřích bylo spousta místa?
0: Všichni tvrdí, že by se tam vešel. A představ si, že ten dřevěný panel z filmu se nedávno prodal v aukci za šílené peníze.
1: Za kus staré fošny?
0: No vážně.
1: Na zahrádce mám takových fošen celý štoch. Kdyby Kate přijela, ukážu jí káru a naučím ji natírat.
0: Káru až nakonec.
1: No jo. A řekl bych jí, že kdyby ten panel natřeli lodním vlakem, tak by se nepotopil a...
0: Bucouši, brzdi. Za chvíli jsou ve 14 hodin zprávy Četrádia a ty tu plánuješ truhlářskou dílnu. Dáme si radši pořádný nářez do repráku.

Je 14 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. O čem se dnes mluví? V Česku začne fungovat nový systém varování v krizových situacích, v Rusku zemřela pracovnice protimorové laboratoře a bývalý poslanec Petr Wolf dostal další trest za útěk do zahraničí. Správa železnic vypsala výběrová řízení na zpracování dokumentace k novému hlavnímu a heršpickému nádraží v Brně, včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Firma, která zakázku získá, připraví i dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Původně měla Správa železnic zakázky vypsat už loni na podzim. Český občan, kterého moskevský soud v září odsoudil na 13 dní vězení za protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí, je už na svobodě. Podle mluvčího českého ministerstva zahraničí muže v sobotu propustili a ten následně opustil ruské území. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal od okresního soudu v Ostravě další rok vězení za to, že se vyhnul nástupu 6letého trestu za dotační podvod a uprchl do Paraguaje. U soudu svou vinu přiznal a řekl, že svého činu lituje. Rozsudek je pravomocný, Wolf i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. Od února začne v Česku fungovat nový varovný systém Cell Broadcast, který bude lidem posílat krátké zprávy přímo do mobilu v případě ohrožení, třeba při povodních nebo dronovém útoku. Stát k jeho zavedení přistoupil i kvůli obavám z hybridní války ze strany Ruska, o níž mluvil premiér Andrej Babiš. Podobné kroky dělají i další evropské země jako Polsko nebo Švédsko, které vydali příručky pro případ ohrožení. V Rusku zemřela žena, která pracovala v ústavu zabývajícím se bojem proti moru, přičemž oficiální příčina úmrtí zatím nebyla zveřejněna. Ruské úřady výskyt moru v oblasti popírají, přesto ale uvalili karanténu na tamní nemocnice. Spojené státy případ sledují a podle amerických médií už vyzvali Moskvu, aby urychleně poskytla informace. A teď sport. Fotbalista Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál anketu o nejlepšího českého fotbalistu sezony, když porazil loňského vítěze Pavla Šulce. Třetí místo obsadil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Hokejisté Pardubic navázali na sérii vítězství a v extralize porazili velkého rivala Spartu 6-4 v zápase plném emocí i bitek. Sparta tak prohrála podruhé v řadě a drží se jen na 8. místě tabulky. A na závěr. Bývalý americký prezident Bill Clinton natočil video, ve kterém na saxofon zahrál píseň Hodně štěstí, zdraví k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Clinton tak vzpomíná na svého dávného přítele, se kterým si kdysi zahrál i v pražském klubu Reduta. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 21, Ostravě jasno a 18. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet rádia s Bucipalem. Na dálnici D55 u Bzence havarovala dvě vozidla, levý jízdní pruh je neprůjezdný a na místě zasahuje záchranná služba i policie. V Praze v ulici Majerského se před hodinou stala nehoda dvou vozidel, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Další nehodu hlásí policie také na silnici první třídy v Praze, kde se srazila dvě osobní auta. U Rýmařova na silnici číslo 11 havarovalo vozidlo mimo komunikaci. Na dálnici D11 na 78. kilometru směrem na Prahu stojí na krajnici porouchané vozidlo a může zdržovat provoz. Podobná situace je na dálnici D8 mezi 47. a 48. kilometrem směrem na Ústí nad Labem, kde řidič řeší defekt pneumatiky na odstavném pruhu. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě je potřeba počítat s koloniemi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic.
Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal a nese pár věd o tom, co se děje. Se děje doma i ve světě? Česko připravuje nový systém varování cell broadcast, který bude lidi upozorňovat na krizové situace přímo v mobilu. V Rusku zemřela žena pracující v protimorové laboratoři, okolnosti úmrtí zůstávají nejasné. Čech odsouzený moskevským soudem za protest u Leninova mauzolea je už na svobodě a opustil Rusko. Správa železnic vypsala soutěž na projekt nového hlavního nádraží v Brně. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal další trest vězení za útěk do Paraguaje. Ve sportu fotbalista Patrik Šik znovu ovládl anketu o nejlepšího českého hráče sezony a hokejisté Pardubic porazili Spartu v dalším kole extraligy. Na závěr si připomeneme, jak Bill Clinton zahrál na saxofon píseň k nedožitým narozeninám Václava Havla. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě jasno a 18. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 13, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet Rádia s Bucipalem. Na dálnici D55 u Bzence havarovala dvě vozidla, levý jízdní pruh je neprůjezdný a na místě zasahuje záchranná služba i policie. V Praze v ulici Majerského se před hodinou stala nehoda dvou vozidel, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Další nehodu hlásí policie také na silnici první třídy v Praze, kde se srazila dvě osobní auta. U Rýmařova na silnici číslo 11 havarovalo vozidlo mimo komunikaci. Na dálnici D11 na 78. kilometru směrem na Prahu stojí na krajnici porouchané vozidlo a může zdržovat provoz. Podobná situace je na dálnici D8 mezi 47. a 48. kilometrem směrem na Ústí nad Labem, kde řidič řeší defekt pneumatiky na odstavném pruhu. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě je potřeba počítat s koloniemi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

0: Venku je 19 stupňů, slunce prosvítá mraky a já mám chuť zbalit batoh a vypadnout ven.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 3 a ty už balíš kufry.
0: Vážně. Napadlo mě, že vyrazíme aspoň myšlenkami na vodopády Černé Desné.
1: Jizerské hory, jo?
0: No jasně, jdeš z Desné po červené značce podél řeky nahoru k přehradě Souš a cestou hučí Plotnový nebo Hrcový vodopád.
1: Vody je tam po deštích dost, ty vyhroubené obří hrce v žulovém korytě vypadají parádně.
0: Žádné davové šílenství, jen mech, skály a ten hukot.
1: A schody?
0: Prosím tě, pár schodů tě nezabije, bucouši.
1: No vidíš.
0: Já si hned po vysílání hodím do auta pohorky a zítra tam vážně vyrazím, udělám si kávu do termosu a projdu to celé.
1: Ty už si duchem v lese, ale ještě musíme doklepat směnu. 15 hodin přijdou zprávy Čet rádia a teď to tady pořádně rozbalíme.

Je 15 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Epidemie salmonelozy v pražské škole dál přibývá. Česko si připomíná 90. narozeniny Václava Havla. Vědci varují před závodem velmocí o jaderný reaktor na Měsíci. V neděli na Benešovsku vlak usmrtil člověka. Nehoda na 2 hodiny přerušila dopravu mezi Čerčany a Benešovem. Nikdo z přibližně 250 cestujících ve vlaku nebyl zraněn, totožnost zesnulého policie zatím nezjistila. Spojené státy a Rusko se předhánějí v plánech na stavbu první jaderné elektrárny na Měsíci, která by měla napájet budoucí základny navzdory extrémním teplotním výkyvům a dlouhým nocím. Podle amerických i ruských odborníků by takový reaktor mohl fungovat téměř bez lidské obsluhy. List New York Times ale upozorňuje, že vědci před unáhleným vývojem varují kvůli bezpečnostním rizikům. Hygienici v pražské škole v Újezdu nad Lesy evidují už 475 nemocných strávníků, u 219 byla potvrzena salmonelóza. Od začátku nákazy museli lékaři hospitalizovat 99 lidí, nyní jich v nemocnici zůstává 20. Ještě minulý čtvrtek přitom úřady hlásily zhruba o 76 případů méně. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu letos získali americký neurovědec Karl Deisseroth a němečtí biofyzici Peter Hegemann a Georg Nagel. Odměnu si odnesli za objevy v oblasti tzv. Optogenetiky, tedy řízení nervových buněk pomocí světla. Švédský Karolinský institut ocenil jejich přínos k pochopení fungování mozku. V pondělí by se dožil 90 let bývalý prezident Václav Havel, jehož odkaz dodnes rozděluje společnost i za hranicemi Česka. Slovenský analytik Jakub Andrej Pilčák upozorňuje, že zatímco pro část Slováků je Havel symbolem demokracie, jiní v něm vidí připomínku traumatu z 90. let. Bývalý americký prezident Bill Clinton na svého přítele vzpomíná s láskou a říká, že jeho rady by se dnešnímu světu hodily víc než kdy jindy. A teď sport. Fotbalová reprezentace se v úterý utká na londýnském Wembley s Anglií, která o víkendu bez odpovědi deklasovala Chorvatsko. Trenér Horvát přiznává, že tým čeká těžký zápas i bez vykartovaného kapitána Ladislava Krejčího a zraněného Štěpána Chaloupka. A na závěr dobrá zpráva z jižních Čech, jindřichohradecká úzkokolejka pod novým dopravcem zažila mimořádně úspěšnou sezonu. Majitel společnosti Gepard Express Albert Vikáček hlásí, že vlaky měsíčně využívalo kolem 25 000 cestujících. Na obnově provozu přitom roky pomáhali desítky dobrovolníků a nadšenců do historie železnice. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na dálnici D1 ve směru na Prahu došlo na 201. kilometru k nehodě 2 havarovaných vozidel, vozovka je neprůjezdná v pravém pruhu a tvoří se tam kolona, hlášeno před chvílí. V Děčíně v ulici ČSL armády havarovalo vozidlo a na silnici se rozlila látka, probíhají odklízecí práce, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 34 u obce Oldřiš na Svitavsku se srazila 2 osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný, provoz je veden jedním pruhem. V Praze na silnici první třídy došlo k nehodě 2 osobních vozidel, na vozovce zůstává překážka a řidiči tudy projíždějí opatrně. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá až do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy, omezení platí do konce října.
Dlouhodobě se také opravuje Libeňský most v Praze, kde zůstává doprava omezená. Dálnice jsou mimo zmíněné úseky sjízdné bez dalších omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

Krátké zprávy. Vážení posluchači, Bucifal má pro vás krátký přehled. A tady jsou hlavní titulky. Epidemie salmonelozy v pražské škole dál roste. Svět si připomíná 90. narozeniny Václava Havla. Mocnosti soupeří o stavbu jaderného reaktoru na měsíci. Nobelovu cenu za medicínu získali vědci za výzkum mozku. Na Benešovsku zemřel člověk po srážce s vlakem. A teď sport. České fotbalisty čeká těžký zápas s Anglií na Wembley. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 13, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na dálnici D1 ve směru na Prahu došlo na 201. kilometru k nehodě dvou havarovaných vozidel. Vozovka je neprůjezdná v pravém pruhu a tvoří se tam kolona, hlášeno před chvílí. V Děčíně v ulici ČSL armády havarovalo vozidlo a na silnici se rozlila látka, probíhají odklízecí práce, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 34 u obce Oldřiš na Svitavsku se srazila dvě osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný, provoz je veden jedním pruhem. V Praze na silnici první třídy došlo k nehodě dvou osobních vozidel, na vozovce zůstává překážka a řidiči tudy projíždějí opatrně. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá až do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy, omezení platí do konce října. Dlouhodobě se také opravuje Libeňský most v Praze, kde zůstává doprava omezená. Dálnice jsou mimo zmíněné úseky sjízdné bez dalších omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

have we got news.

0: Já ti říkám, že ten tvůj termohrnek na kávu prostě netěsní.
1: Těsní dokonale, jen nesmíš pít v zatáčkách. Přejeme dobré odpoledne, za 20 minut 4 a na Čet rádiu vás zdraví Ucipal a Vlasta.
0: Venku je sice jasno a 20 stupňů, ale v té tvé káře to stejně smrdí spáleným plastem.
1: To je vůně mechaniky, Vlasti.
0: Bucouši, to je smrad v rakoviště. Ale dál. Co ten tvůj cestovatelský tip?
1: Vzpomněl jsem si na pamírský trak. Je to druhá nejvyšší mezinárodní silnice na světě a vede přes Tádžikistán.
0: Tam by tvoje kára nedojela.
1: Možná ne, neasfaltované úseky ve výšce přes 4000 metrů prověří každého. Průsmyk AK Baital leží ve výšce přes 4500 metrů.
0: To zní příšerně unavujícím způsobem. Kdo staví silnici do takové výšky?
1: Dělali to v 30. letech kvůli zásobování armády, přímo po trase staré hedvábné stezky.
0: Tam bych v životě nejela.
1: Právě ta pustina a divoké hory kolem jsou fantastické, všude vidíš zasněžené sedmitisícovky.
0: Mají tam vůbec záchod?
1: No jo, komfort tam nenajdeš.

0: Je 16 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Lucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. O čem se dnes mluví? Epidemie salmonelozy v pražské škole dál přibývá. Česko si připomíná 90. narozeniny Václava Havla. Vědci varují před závodem velmocí o jaderný reaktor na měsíci. V pondělí by se dožil 90 let bývalý prezident Václav Havel, jehož odkaz dodnes rozděluje společnost i za hranicemi Česka. Slovenský analytik Jakub Andrej Pilčák upozorňuje, že zatímco pro část Slováků je Havel symbolem demokracie, jiní v něm vidí připomínku traumatu z 90. let. Bývalý americký prezident Bill Clinton na svého přítele vzpomíná s láskou a říká, že jeho rady by se dnešnímu světu hodily víc než kdy jindy. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu letos získali americký neurovědec Carl Deisseroth a němečtí biofyzici Peter Hegemann a Georg Nagel. Odměnu si odnesli za objevy v oblasti tzv. Optogenetiky, tedy řízení nervových buněk pomocí světla. Švédský Karolinský institut ocenil jejich přínos k pochopení fungování mozku. Spojené státy a Rusko se předhánějí v plánech na stavbu první jaderné elektrárny na měsíci, která by měla napájet budoucí základny navzdory extrémním teplotním výkyvům a dlouhým nocím. Podle amerických i ruských odborníků by takový reaktor mohl fungovat téměř bez lidské obsluhy. List New York Times ale upozorňuje, že vědci před unáhleným vývojem varují kvůli bezpečnostním rizikům. Hygienici v pražské škole v újezdu nad lesy evidují už 475 nemocných strávníků, u 219 byla potvrzena salmonelóza. Od začátku nákazy museli lékaři hospitalizovat 99 lidí, nyní jich v nemocnici zůstává 20. Ještě minulý čtvrtek přitom úřady hlásily zhruba o 76 případů méně. V neděli na Benešovsku vlak usmrtil člověka. Nehoda na 2 hodiny přerušila dopravu mezi Čerčany a Benešovem. Nikdo z přibližně 250 cestujících ve vlaku nebyl zraněn. Totožnost zesnulého policie zatím nezjistila. A teď sport. Fotbalová reprezentace se v úterý utká na londýnském Wembley s Anglií, která o víkendu bez odpovědi deklasovala Chorvatsko. Trenér Horvát přiznává, že tým čeká těžký zápas i bez vykartovaného kapitána Ladislava Krejčího a zraněného Štěpána Chaloupka. A na závěr dobrá zpráva z jižních Čech, jindřichohradecká úzkokolejka pod novým dopravcem zažila mimořádně úspěšnou sezonu. Majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček hlásí, že vlaky měsíčně využívalo kolem 25 000 cestujících. Na obnově provozu přitom roky pomáhali desítky dobrovolníků a nadšenců do historie železnice. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D1 mezi 195. a 194. kilometrem ve směru na Prahu došlo před hodinou k nehodě 2 vozidel, krajnice je neprůjezdná, provoz je zpomalený. V Praze na silnici první třídy řeší policie nehodu motocyklu s osobním vozidlem, na místě zasahuje policie. V České Třebové v ulici Ústecká se před 30 minutou střetla 2 osobní auta, na místě je policie. U Lovosik na silnici 30 havarovala 2 vozidla, na vozovce zůstal nepořádek, řidiči ať počítají se zvýšenou opatrností. Na dálničním uzlu D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba křižovatky. V místě exitu 196B na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku je kvůli stavbě nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy u dálnice omezený provoz, a to do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.
1: Tohle je Chat Radio.

0: Krátké zprávy.
1: Epidemie salmonelózy v pražské škole dá loste. Svět si připomíná 90. narozeniny Václava Havla. Mocnosti soupeří o stavbu jaderného reaktoru na Měsíci. Nobelovu cenu za medicínu získali vědci za výzkum mozku. Na Benešovsku zemřel člověk po srážce s vlakem. A teď sport. České fotbalisty čeká těžký zápas s Anglií na Wembley.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Prostirové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 13, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika a odpolední doprava. Kde to právě drhne? Na dálnici D1 mezi 195. a 194. kilometrem ve směru na Prahu došlo před hodinou k nehodě dvou vozidel, krajnice je neprůjezdná, provoz je zpomalený. V Praze na silnici první třídy řeší policie nehodu motocyklu s osobním vozidlem, na místě zasahuje policie. V České Třebové v ulici Ústecká se před půl hodinou střetla dvě osobní auta, na místě je policie. U Lovosik na silnici 30 havarovala dvě vozidla, na vozovce zůstal nepořádek, řidiči ať počítají se zvýšenou opatrností. Na dálničním uzlu D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba křižovatky, v místě exitu 196B na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do konce listopadu. U Chromce na Ústecku je kvůli stavbě nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy u dálnice omezení provoz, a to do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: ten tvůj dnešní koláč byl zase tvrdý jak křemen vlasti.
1: Náhodou byl výborný. Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 5 a venku je jasno, 21 stupňů.
0: To bych neřekl. Slavit se má s pořádným dortem. Třeba jako herci Rudolf Rušinský, ten má dneska 81.
1: Fakt? 80?
0: No jo. V seriálu Ulice hraje už 20 let a kolegové mu k narozeninám uspořádali velkou oslavu.
1: Přijela i stará parta.
0: No vidíš. Dorazili i herci, co už té ulici řadu let vůbec nenatáčejí.
1: To je skvělý.
0: Hrál v desítkách filmů a na divadle, prostě legendární pan herci.
1: A jakou jeho roli máte nejradši vy? Napište nám do Čet rádia.
0: 17 hodin dorazí zprávy a do té doby vám pošleme do uší trochu svižné muziky.

0: Je 17 hodin.
1: Zdravím vás tímto odpoledním vysíláním. U mikrofonu je Nika se zprávami Čet rádia.
0: To byste dnes neměli minout.
1: Epidemie salmonelózy v pražské škole dál přibývá. Česko si připomíná 90. narozeniny Václava Havla. Vědci varují před závodem velmocí o jaderný reaktor na měsíci. Pondělí by se dožil 90 let bývalý prezident Václav Havel, jehož odkaz dodnes rozděluje společnost i za hranicemi Česka. Slovenský analytik Jakub Andrej Filčák upozorňuje, že zatímco pro část Slováků je Havel symbolem demokracie, jiní v něm vidí připomínku traumatu z 90. let. Bývalý americký prezident Bill Clinton na svého přítele vzpomíná s láskou a říká, že jeho rady by se dnešnímu světu hodily víc než kdy jindy. Hygienici v pražské škole v Újezdu nad Lesy evidují už 475 nemocných strávníků, u 219 byla potvrzena salmonelóza. Od začátku nákazy museli lékaři hospitalizovat 99 lidí, nyní jich v nemocnici zůstává 20. Ještě minulý čtvrtek přitom úřady hlásily zhruba o 76 případů méně. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu letos získali americký neurovědec Carl Deisseroth a němečtí biofyzici Peter Hegemann a Georg Nagel. Odměnu si odnesli za objevy v oblasti tzv. Optogenetiky, tedy řízení nervových buněk pomocí světla. Švédský Karolinský institut ocenil jejich přínos k pochopení fungování mozku. V neděli na Benešovsku vlak usmrtil člověka, nehoda na 2 hodiny přerušila dopravu mezi Čerčany a Benešovem. Nikdo z přibližně 250 cestujících ve vlaku nebyl zraněn, totožnost zesnulého policie zatím nezjistila. Spojené státy a Rusko se předhánějí v plánech na stavbu první jaderné elektrárny na měsíci, která by měla napájet budoucí základny navzdory extrémním teplotním výkyvům a dlouhým nocím. Podle amerických i ruských odborníků by takový reaktor mohl fungovat téměř bez lidské obsluhy. List New York Times ale upozorňuje, že vědci před unáhleným vývojem varují kvůli bezpečnostním rizikům. A teď sport. Fotbalová reprezentace se v úterý utká na londýnském Wembley s Anglií, která o víkendu bez odpovědi deklasovala Chorvatsko. Trenér Horvát přiznává, že tým čeká těžký zápas i bez vykartovaného kapitána Ladislava Krejčího a zraněného Štěpána Chaloupka. A na závěr dobrá zpráva z jižních Čech. Jindřichohradecká úzkokolejka pod novým dopravcem zažila mimořádně úspěšnou sezonu. Majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček hlásí, že vlaky měsíčně využívalo kolem 25 000 cestujících. Na obnově provozu přitom roky pomáhali desítky dobrovolníků a nadšenců do historie železnice.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Prostřelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika a odpolední doprava. Kde to právě drhne? Na dálnici D1 mezi 195. a 194. kilometrem ve směru na Prahu došlo před hodinou k nehodě 2 vozidel, krajnice je neprůjezdná, provoz je zpomalený. V Praze na silnici první třídy řeší policie nehodu motocyklu s osobním vozidlem, na místě zasahuje policie. V České Třebové v ulici Ústecká se před půl hodinou střetla 2 osobní auta, na místě je policie. U Lovosik na silnici 30 havarovala 2 vozidla, na vozovce zůstal nepořádek, řidiči ať počítají se zvýšenou opatrností. Na dálničním uzlu D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba křižovatky, v místě exitu 196B na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do konce listopadu. U Chromce na Ústecku je kvůli stavbě nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy u dálnice omezení provoz, a to do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Krátké zprávy.
1: Epidemie salmonelózy v pražské škole dál roste. Svět si připomíná 90. narozeniny Václava Havla. Mocnosti soupeří o stavbu jaderného reaktoru na Měsíci. Nobelovu cenu za medicínu získali vědci za výzkum mozku. Na Benešovsku zemřel člověk po srážce s vlakem. A teď sport. České fotbalisty čeká těžký zápas s Anglií na Wembley.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě jasno a 18. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Prostřelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu zataženo, teploty kolem 21, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 13, v sobotu deštivo, teploty kolem 15, v neděli přehánky, teploty kolem 13. A od oblohy rovnou na silnice. Následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika. Než vyjedete, poslechněte si, kde se zdržíte. Na dálnici D3 mezi Kaplicí a Mezním se před chvílí stala nehoda dvou vozidel, osobního a motocyklu. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a probíhá vyšetřování. V Praze došlo k nehodě dvou osobních aut v ulici Sokolovská u přemostění Čuprovy ulice ve směru do centra. Nehoda se stala také v Šumperku v Jesenické ulici, kde havarovala dvě osobní vozidla. V Olomouci v Přerovské ulici se srazila dvě osobní auta, na místo jede policie. Na silnici I43 u Albreštic na Ústecko-Orlicku je po nehodě překážka na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 30 u Ústí nad Labem zůstává po nehodě neprůjezdný pruh kvůli rozvité látce na vozovce. Na dálnici D3 na 106. kilometru ve směru na Prahu stojí na krajnici porouchané vozidlo a tvoří se zde zdržení. U Brna pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. V Praze trvá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak automobilovou, tak tramvajovou dopravu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Ať vám cesta rychle uteče, zdraví Nika.

0: Slunce už pomalu zapadá, ale venku je pořád příjemných 21 stupňů.
1: Dobrý podvečer z Čet rádia, máme za 20 minut 6.
0: Akorát čas vyrazit z práce domů na kávu.
1: Ještě ne, Bucane, mám tu skvělý hudební příběh.
0: Zase?
1: Vzpomínáš na rok 2019 a jeho africký hit Jerusalema od producenta Master KG?
0: No jo, to hrálo úplně všude, i z transistoru na zahrádce.
1: Bývala to Nomce Bozikode a ze začátku to byla celkem nenápadná skladba. Jenže pak skupina tanečníků v Angole natočila video, kde na tu hudbu tancují s talířem jídla v ruce.
0: Talířem?
1: Fakt. Video se stalo obřím hitem na internetu. Lidé po celém světě začali ten tanec opakovat a z jeho africké gospelové skladby byl globální fenomén.
0: No, mě tyhle internetové tance nikdy nic neříkaly.
1: Ale ta energie byla skvělá. A teď bych k tomu pustila pořádně rychlou elektroniku, ať se lidé zvednou ze židlí.
0: Ani nápad, vlasti. Za chvíli jsou v 6 hodin zprávy Čet rádia a do té doby chci klidný akustický blues.
1: Žádné blues, vyhrává pop.
0: Tak si to pusť.

0: Je 18 hodin.
1: Hezký večer všem. U mikrofonu Nika a s ní ohlédnutí za tím, co se dnes stalo.
0: Co se děje doma i ve světě?
1: Rusko znovu bombardovalo Charkov a způsobilo desítky obětí. Americká armáda narychlo stáhla bombardéry z britské základny Fairford kvůli bezpečnostnímu incidentu a v Děčíně kvůli vadné konstrukci uzavřeli oblíbenou lávku pro pěší. Lávka pro pěší a cyklisty v Děčíně je od pondělí na 4 dny úplně uzavřená. Stavební firma vymění zkroucená prkna a přidá další tlumič, než konstrukci čeká zátěžová zkouška, zatímco policie prověřuje trestní oznámení kvůli samotné stavbě. Americké letectvo v neděli narychlo přesunulo své bombardéry z britské základny Fairford. Před týdnem tam policie zadržela skupinu maskovaných mužů a podezření nyní padá především na Irán. Neúspěšný kandidát motoristů Jakub Svoboda bude muset zaplatit aktivistce Ivoně Remundové odškodnění za lživé tvrzení, že použila nacistický pozdrav. Soud mu zároveň nařídil, aby se ženě dopisem i veřejně omluvil. Ruské síly znovu zasáhly Charkov. Podle starosty Ihora Terechova si útok vyžádal mrtvé i desítky zraněných. Jde o další z řady útoků na druhé největší ukrajinské město od začátku invaze. A teď sport. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, nejlepší střelec v historii NHL, oznámil, že právě probíhající sezona bude jeho poslední. Rozhodnutí sdělil spoluhráčům v kabině i fanouškům na sociálních sítích klubu. V hokejové extralize se dnes večer utkávají Českých Budějovice s Brnem v dohrávce 8. kola. Radiožurnál Sport z utkání vysílá přímý přenos. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky piva. V Plzni dnes odstartoval tradiční Pilsner Fest, tedy týdenní oslava výročí uvaření první várky plzeňského ležáku. Návštěvníci se mohou těšit na speciální prohlídky pivovaru, koncerty i školu čepování.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 21, v Ostravě jasno a 18. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Prospělové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika. Než vyjedete, poslechněte si, kde se zdržíte. Na dálnici D3 mezi Kaplicí a Mezným se před chvílí stala nehoda dvou vozidel, osobního a motocyklu. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a probíhá vyšetřování. V Praze došlo k nehodě dvou osobních aut v ulici Sokolovská u přemostění Čuprovy ulice ve směru do centra. Nehoda se stala také v Šumperku v Jesenické ulici, kde havarovala dvě osobní vozidla. V Olomouci v Přerovské ulici se srazila dvě osobní auta, na místo jede policie. Na silnici I-43 u Albrechtic na Ústecko-Orlicku je po nehodě překážka na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 30 u Ústí nad Labem zůstává po nehodě neprůjezdný pruh kvůli rozvité látce na vozovce. Na dálnici D3 na 106. kilometru ve směru na Prahu stojí na krajnici porouchané vozidlo a tvoří se zde zdržení. U Brna pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. V Praze trvá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak automobilovou, tak tramvajovou dopravu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Ať vám cesta rychle uteče, zdraví Nika.

přiletí oknem koberec, pokrytý hordou malých skřítků.

0: Příběh dne.
1: Je podvečer a pokud se podíváte na hladinu moře, těžko byste čekali, že pod ní se skrývá propast hlubší, než je Mount Everest vysoký. Píše se rok 1960 a dva muži, Jacques Pitzard a Don Walsh, se chystají sestoupit na úplné dno Tichého oceánu, do míst zvaných Challengerova hlubina v Mariánském příkopu. Jejich plavidlem je ocelová koule zavěšená na batiskafu jménem Triste, který Pitzardův otec Auguste navrhl o několik let dříve. Sestup trvá téměř 5 hodin a s každým metrem roste tlak vody, až dosáhne 1000x většího tlaku než na hladině. Konečně, po dlouhém a tichém putování tmou, se ozve tupé zadunění, dosáhli dna v hloubce téměř 11 000 metrů. V tu chvíli se stane něco, co nikdo nečekal, za okénkem spatří malou rybu, ploštici, klidně plující bahnem. Tento okamžik dokazuje, že i na nejodlehlejším a nejnehostinnějším místě naší planety dokáže existovat život. Pitzard a Walsh stráví na dně jen asi 20 minut, než se vydají zpět k hladině, protože okénko začíná praskat pod obrovským tlakem. Jejich výprava se stane jediným lidským sestupem do této hloubky na dlouhá desetiletí, než je v roce 2012 zopakuje režisér James Cameron. Příběh dvou odvážných mužů nám připomíná, že hranice našeho poznání jsou často tam, kam se ještě nikdo neodvážil podívat. A že i na místech, která se zdají prázdná a nehostinná, může kvést překvapivý život, stačí se jen ponořit hlouběji, než se zdá možné.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Nika, krátce to nejdůležitější. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko znovu ostřelovalo Charkov a zranilo desítky lidí. Americká armáda narychlo stáhla bombardéry z britské základny po bezpečnostním incidentu. V Děčíně kvůli opravě zavřeli lávku pro pěší a cyklisty. Soud přiznal aktivistce Raimundové odškodnění od politika motoristů za lživé obvinění. Ve sportu kapitán Washingtonu Ovečkin oznámil konec kariéry a hokejisté Budějovic hrají s Brnem. A v Plzni odstartoval tradiční festival oslavující výročí plzeňského piva.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 21, v Ostravě jasno a 17. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni, v sobotu přeháňky, teploty kolem 17, v neděli zataženo, teploty kolem 14. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Nika. Na silnici 18 u obce Dubenec na Příbramsku došlo před chvílí k nehodě osobního auta a motocyklu. Na místě jsou dvě havarovaná vozidla. Na silnici 6 u obce Stružná na Karlovarsku se před hodinou stala nehoda osobního auta, které skončilo na boku. Na místě zasahují záchranné složky a provoz je sjízdný se zvýšenou opatrností. V Hlinsku na Chrudimsku v ulici Havlíčkova se srazil motocykl s dodávkou, i tady zasahují záchranné složky. Na silnici 43 u obce Albreštice na Orlickou Stecku je po nehodě osobního auta s motocyklem překážka na vozovce. Projíždí se opatrně. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě tvoří kolony, platí do konce listopadu příštího roku. Kolem stavby dálnice D3 mezi Kaplicí a hranicí s Rakouskem zůstávají uzavřené silnice 3. třídy, omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. V Praze pokračuje dlouhodobá oprava Libeňského mostu, která omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a klidný večer přeje Nika.

0: Dobrý podvečer z Czech Rádia. Máme za 20 minut 7.
1: Nemusíš na mě tak křičet, Vlasti, po té probdělé noci sotva pletu nohama.
0: Já nekřičím. Vždyť je venku polojasno a 20 stupňů, máš mít radost ze života.
1: Světlo je moc hlasité.
0: Ty jsi mzout, bucouši.
1: Dneska mi dal zabrat doktor Karel Raška, tak nad ním přemýšlí.
0: To byl ten náš epidemiolog, co bojoval s neštovicemi.
1: No jo. Málo kdo ví, že právě tenhle chlapík z Prahy vymyslel metodu, která zbavila svět pravých neštovic.
0: On přišel s plošným očkováním.
1: Právě že ne. To očkování celých států vymyslel systém rychlého vyhledání ohniska a izolace. Světová zdravotnická organizace to od něj převzala.
0: To je chytré.
1: A díky tomu v roce 1979 neštovice z planety úplně zmizely.
0: To je vážně síla.
1: No vidíš? Mě teď zachrání život jenom silné kofeina, tak si jdu uvařit pořádné espresso.
0: V 19 hodin dorazí na Czech Rádio zprávy a teď si dáme pořádnou muziku.

0: Je 19 hodin.
1: Zdravím vás ve večerním vysílání Čet rádia. Jsem Mika a jdeme na zprávy. Co byste dnes neměli minout? Rusko znovu bombardovalo Charkov a způsobilo desítky obětí, americká armáda narychlo stáhla bombardéry z britské základny Fairford kvůli bezpečnostnímu incidentu a v Děčíně kvůli vadné konstrukci uzavřeli oblíbenou lávku pro pěší. Lávka pro pěší a cyklisty v Děčíně je od pondělí na 4 dny úplně uzavřená. Stavební firma vymění zkroucená prkna a přidá další tlumič, než konstrukci čeká zátěžová zkouška, zatímco policie prověřuje trestní oznámení kvůli samotné stavbě. Americké letectvo v neděli narychlo přesunulo své bombardéry z britské základny Fairford. Před týdnem tam policie zadržela skupinu maskovaných mužů a podezření nyní padá především na Irán. Neúspěšný kandidát motoristů Jakub Svoboda bude muset zaplatit aktivistce Ivoně Remundové odškodnění za lživé tvrzení, že použila nacistický pozdrav. Soud mu zároveň nařídil, aby se ženě dopisem i veřejně omluvil. Ruské síly znovu zasáhly Charkov. Podle starosty Ihora Terechova si útok vyžádal mrtvé i desítky zraněných. Jde o další z řady útoků na druhé největší ukrajinské město od začátku invaze. A teď sport. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, nejlepší střelec v historii NHL, oznámil, že právě probíhající sezona bude jeho poslední. To rozhodnutí sdělil spoluhráčům v kabině i fanouškům na sociálních sítích klubu. V hokejové extralize se dnes večer utkávají Českých Budějovice s Brnem v dohrávce 8. kola. Radiožurnál Sport z utkání vysílá přímý přenos. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky piva. V Plzni dnes odstartoval tradiční Pilsner Fest, tedy týdenní oslava výročí uvaření první várky plzeňského ležáku. Návštěvníci se mohou těšit na speciální prohlídky pivovaru, koncerty i školu čepování.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě jasno a 16. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prospělové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Czech Radia, u mikrofonu Nika. Na silnici 18 u obce Dubenec na Příbramsku došlo před chvílí k nehodě osobního auta a motocyklu. Na místě jsou dvě havarovaná vozidla. Na silnici 6 u obce Stružná na Karlovarsku se před hodinou stala nehoda osobního auta, které skončilo na boku. Na místě zasahují záchranné složky a provoz je sjízdný se zvýšenou opatrností. V Hlinsku na Chrudimsku v ulici Havlíčkova se srazil motocykl s dodávkou, i tady zasahují záchranné složky. Na silnici 43 u obce Albrechtice na Orlickou Stecku je po nehodě osobního auta s motocyklem překážka na vozovce. Projíždí se opatrně. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě tvoří kolony, platí do konce listopadu příštího roku. Kolem stavby dálnice D3 mezi Kaplicí a hranicí s Rakouskem zůstávají uzavřené silnice 3. třídy, omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. V Praze pokračuje dlouhodobá oprava Libeňského mostu, která omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a klidný večer přeje Nika.

0: Now you do.
1: I can't let you in.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Nika a krátké zprávy, ať jste v obraze. To se děje doma i ve světě. Rusko znovu ostřelovalo Charkov a zranilo desítky lidí. Americká armáda narychlo stáhla bombardéry z britské základny po bezpečnostním incidentu. V Děčíně kvůli opravě zavřeli lávku pro pěší a cyklisty. Soud přiznal aktivistce Raimundové odškodnění od politika motoristů za lživé obvinění. Ve sportu kapitán Washingtonu Ovečkin oznámil konec kariéry a hokejisté Budějovic hrají s Brnem. A v Plzni odstartoval tradiční festival oslavující výročí plzeňského piva.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě jasno a 16. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 17, v neděli zataženo, teploty kolem 14. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika. Než vyjedete, poslechněte si, kde se zdržíte. Na silnici číslo 49 u obce Bratřejov na Zlínsku došlo před chvílí k nehodě, do které byla zapletena i zvěř na vozovce. Provoz je omezený do 20. hodiny 10. minuty. Na dálnici D1 u 6. kilometru směrem na Prahu byla nehoda nahlášena před chvílí, zpráva je ale už zrušená. Na dálnici D6 směrem na Prahu mezi 19. a 20. kilometrem stojí porouchané vozidlo a blokuje odstavní pruh. Podobná situace je i na dálnici D11 směrem na Jaroměř, kde porouchaná vozidla komplikují provoz hned na dvou místech. Na dálnici D4 směrem na Strakonice a na dálnici D6 směrem na Karlovy Vary řidiči narazí na překážku na vozovce po poruchách vozidel. Doporučuje se zvýšená opatrnost. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. V Praze trvá uzavírka Libeňského mostu kvůli jeho přestavbě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Tolik situace na silnicích. Buďte za volantem trpěliví, přeje Nika.

0: Slyšel jsi někdy o tvorech, co nemají pusu, žaludek ani oči, a přesto sežerou celou velrybí kostru?
1: To zní jako dost špatná sci-fi. Dobrý večer z Čet rádia, máme za 20 minut 8 a venku je jasno, 19 stupňů.
0: Žádná sci-fi, bucane, na dně oceánu fakt žijí kostožravky, což jsou červy, co se živí kostmi.
1: A čím to jako koušou?
0: Nekoušou. Vylučují kyselinu, kterou ty kosti rozpustí, a živiny pak vstřebávají pomocí bakterií. Když na dno padne mrtvá velryba, sletí se tam tisíce těchhle červů a za pár let po ní nezbude vůbec nic.
1: Mě by spíš zajímalo, jestli by ta jejich kyselina zvládla povolit zarezlé matice na mojí škodovce.
0: Ty myslíš fakt jenom na tu svou starou káru?
1: A na kávu?
0: No to vidím. V 8 hodin dorazí na Čet rádio zprávy a teď si dáme pořádný nářez.

0: je 20 hodin.
1: Dobrý večer, posluchači. Udělejte si pohodlí, Mika má pro vás zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko znovu bombardovalo Charkov a způsobilo desítky obětí, americká armáda narychlo stáhla bombardéry z britské základny Fairford kvůli bezpečnostnímu incidentu a v Děčíně kvůli vadné konstrukci uzavřeli oblíbenou lávku pro pěší. Americké letectvo v neděli narychlo přesunulo své bombardéry z britské základny Fairford. Před týdnem tam policie zadržela skupinu maskovaných mužů a podezření nyní padá především na Irán. Lávka pro pěší a cyklisty v Děčíně je od pondělí na 4 dny úplně uzavřená. Stavební firma vymění zkroucená prkna a přidá další tlumič, než konstrukci čeká zátěžová zkouška, zatímco policie prověřuje trestní oznámení kvůli samotné stavbě. Neúspěšný kandidát motoristů Jakub Svoboda bude muset zaplatit aktivistce Ivoně Remundové odškodnění za lživé tvrzení, že použila nacistický pozdrav. Soud mu zároveň nařídil, aby se ženě dopisem i veřejně omluvil. Ruské síly znovu zasáhly Charkov. Podle starosty Ihora Terechova si útok vyžádal mrtvé i desítky zraněných. Jde o další z řady útoků na druhé největší ukrajinské město od začátku invaze. A teď sport. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, nejlepší střelec v historii NHL, oznámil, že právě probíhající sezona bude jeho poslední. To rozhodnutí sdělil spoluhráčům v kabině i fanouškům na sociálních sítích klubu. V hokejové extralize se dnes večer utkávají Českých Budějovice s Brnem v dohrávce 8. kola. Radiožurnál Sport z utkání vysílá přímý přenos. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky piva. V Plzni dnes odstartoval tradiční Pilsner Fest, tedy týdenní oslava výročí uvaření první várky plzeňského ležáku. Návštěvníci se mohou těšit na speciální prohlídky pivovaru, koncerty i školu čepování.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z počasí všechno. Ať je zítřek pěkný za každého počasí, přeje Nika.
2: Dobrý večer, Čet Rádio!

jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost.

jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál. Teď už mě znáš, jsem

Kulturní tip na večer. Pro dnešní večer mám tip na film, který vás dostane pod kůži a nepustí, Pianista od Romana Polanského. Vypráví příběh polského pianisty Władysława Szpilmana, který za druhé světové války přežívá ve varšavském ghetu a později se skrývá v troskách zničeného města, zatímco se svět kolem něj hroutí. Hlavní roli stvárnil Adrien Brody, za níž získal Oscara, a jeho výkon je naprosto strhující, plný tichého zoufalství i křehké naděje. Film je natočen s citem pro detail a autenticitu, bez zbytečného patosu, a právě proto působí tak silně a věrohodně. Hodí se pro každého, kdo má rád hluboká lidská dramata s historickým přesahem a není mu proti mysli nechat se emocionálně vtáhnout do příběhu o síle umění uprostřed hrůzy. Je to zároveň připomínka toho, jak křehká je civilizace a jak důležitá je lidskost i v nejtemnějších chvílích. Přeji vám dnes večer hluboký kulturní zážitek a klidnou mysl u obrazovky, tady Bucifal a Čet Rádio.

0: počasí.
1: Příjemný večer, posluchači. Nika přináší výhled na další dny. Aktuálně máme jasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostorové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 17, v neděli zataženo, teploty kolem 14. A to je k počasí vše. Mějte se hezky, vaše Nika.

0: Je 21 hodin.
1: Hezký večer, hlásí se Nika. Večerní zprávy Čet rádia právě začínají. A tady jsou hlavní titulky. Německé tajné služby varují před ruskými hybridními útoky na Evropu, Izrael si připomíná oběti masakru Hamásu a francouzské školy bojují s vlnou studentských protestů. Studentské protesty ve Francii pokračují už druhý týden a v pondělí znovu přerostly v potyčky s policií na několika místech země. Vážně zraněn byl 15-letý student z města Lens poté, co ho měl zasáhnout policejní granát, což nyní prošetřuje francouzská inspekce. Kvůli nepokojům zůstávají desítky středních škol po celé zemi zavřené nebo jen částečně v provozu. Rok po sněmovních volbách čeká opoziční strany první velká zkouška, blíží se senátní volby. Opozice v horní komoře zatím drží většinu a hlavní otázkou je, o kolik se jim letos podaří své pozice udržet nebo naopak oslabit. Strany jako ODS, STAN, Piráti, Lidovci nebo TOP 9 tak zjistí, jak voliči hodnotí jejich dosavadní působení mimo vládu. Šéfové tří německých zpravodajských služeb veřejně varovali, že Rusko se snaží oslabit vojenskou i politickou podporu Ukrajině. Podle nich sice zatím nejsou důkazy o připravovaném přímém útoku na území Severoatlantické aliance. Přesto doporučují, aby se Německo bránilo ruským hybridním akcím už nyní. Ruské síly zaútočily na Charkov hned několika pumami a způsobily smrt 5 lidí, další desítky obyvatel byly zraněny. Informoval o tom starosta města Ihor Terechov na Telegramu. Charkov, druhé největší ukrajinské město, se stává terčem podobných útoků opakovaně. Izrael si připomněl 3 roky od masakru, který spáchal Hamás na začátku října roku 2023. Při oficiálním projevu premiéra Netanyahua zazněl výkřik otce jedné z obětí, který žádal odpovědnost za tehdejší selhání. Většina vzpomínkových akcí pro přeživší a rodiny obětí se uskuteční až ve středu, přesně na výročí útoku. A teď sport. Hokejová Olomouc prohrála s Třincem v extralize vysokým rozdílem, což znamená nejvyšší domácí porážku v historii soutěže. Oceláři naopak natáhli vítěznou šňůru na začátku sezony na 8 zápasů v řadě bez ztráty bodu a zapsali se tak do historie jako tým s nejlepším startem do extraligového ročníku. Hokejová legenda Alexander Ovečkin oznámil, že právě probíhající sezona bude jeho poslední v NHL. Nejlepší střelec v historii soutěže to sdělil spoluhráčům v kabině Washingtonu a následně i na sociálních sítích klubu. A na závěr dobrá zpráva pro výletníky, zájem o podzimní dovolené v Česku roste. Lidé si oblíbili klid bez davů, nižší ceny i houbaření v lese a mezi oblíbené destinace patří třeba Žďárské vrchy na Vysočině.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 17 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí všechno. Hezký večer přeje Nika.
2: Dobrý večer, Čet rádio!

0: Pranostika.
1: Zítřejšímu úternímu dni, 6. říjnu, se váže stará hospodářská pranostika, která praví, že studený říjen věští mírnou zimu, kdežto mírný říjen přináší zimu tuhou. Uvidíme tedy, jaký nám tento říjen nachystá závěr, ale zítřek rozhodně mírný bude, a tak si podle pranostiky raději nedělejme žádné naděje na brzké oteplení v zimě. Obloha bude zítra polojasná, teploty se vyšplhají od 8 stupňů v ranních hodinách až k příjemným 21 stupňům odpoledne a déšť nás trápit nebude. Bude to tedy docela vydařený podzimní den, kdy se dá ještě v klidu posedět venku a vychutnat si poslední teplejší paprsky slunce. Přeji vám všem klidný večer, ať se vám krásně usíná a ať se vám zdá jen to nejhezčí. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer, hlásí se Nika. Plánujete zítřek? Tohle se vám bude hodit. Aktuálně v Praze jasno a 17 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 17, v neděli zataženo, teploty kolem 14. A to je k počasí vše. Mějte se hezky, vaše Nika.

a za odměnu vám nabídnu tuto píseň. Tou mi každý debil, aby ESO trumfem přebyl, ale dead na ESO dvojku, to je teprve kol. Moja stará pečí, že nemám ho větší, že furt jen vedu řeči a potom jdu spat. Já říkám, moja drahá, láska není rychlo drahá a ví, jak je drahá a stejně tě mám rád. To umí každý debil, aby ESO trupu přebyl, ale na ESO dvojku to jede prvé kola. Letecké plání, výšice se prohání, dejte si pozor na ní, páni končele. Smetla už jinčí obry z papíru či hobry, a jak byl každý dobrý a šel do prdele.

Vešel jsem do bufetu, dal si štamprli fernetu a vepřovou kotletu. Co za 100 korun chcete? Ne, žili jsem zved vidličku, tak přišel student v tričku, podrazil mi židličku.

Doma jsem řekl I'm sorry, vzal spacák a pohory a jel na Kavčí hory s kytarou. Lidí tam byl chuml, každý druhý měl vuml a mezi nima ruml s Che Guevarou. To umí každý den a BS

Komerční banky, kde si stály ruské tanky, jsou dnes plátěné stánky a fronty veliké. Za poctivé české kačky od vietnamské prodavačky, samé originál značky velikosti i kikel. To umí každý debil, aby...

0: je 22 hodin.
1: Hezký večer, hlásí se Nika. Pozdní zprávy Čtrádia právě začínají. Ve zprávách dnes. Německé tajné služby varují před ruskými hybridními útoky na Evropu, Izrael si připomíná oběti masakru Hamásu a francouzské školy bojují s vlnou studentských protestů. Šéfové tří německých zpravodajských služeb veřejně varovali, že Rusko se snaží oslabit vojenskou i politickou podporu Ukrajině. Podle nich sice zatím nejsou důkazy o připravovaném přímém útoku na území Severoatlantické aliance. Přesto doporučují, aby se Německo bránilo ruským hybridním akcím už nyní. Rok po sněmovních volbách čeká opoziční strany první velká zkouška, blíží se senátní volby. Opozice v horní komoře zatím drží většinu a hlavní otázkou je, o kolik se jim letos podaří své pozice udržet nebo naopak oslabit. Strany jako ODS, STAN, Piráti, Lidovci nebo TOP 9 tak zjistí, jak voliči hodnotí jejich dosavadní působení mimo vládu. Ruské síly zaútočily na Charkov hned několika pumami a způsobily smrt 5 lidí, další desítky obyvatel byly zraněny. Informoval o tom starosta města Ihor Terechov na Telegramu. Charkov, druhé největší ukrajinské město, se stává terčem podobných útoků opakovaně. Izrael si připomněl 3 roky od masakru, který spáchal Hamás na začátku října roku 2023. Při oficiálním projevu premiéra Netanyahua zazněl výkřik otce jedné z obětí, který žádal odpovědnost za tehdejší selhání. Většina vzpomínkových akcí pro přeživší a rodiny obětí se uskuteční až ve středu, přesně na výročí útoku. Studentské protesty ve Francii pokračují už 2. týden a v pondělí znovu přerostly v potyčky s policií na několika místech země. Vážně zraněn byl 15-letý student z města Lens poté, co ho měl zasáhnout policejní granát, což nyní prošetřuje francouzská inspekce. Kvůli nepokojům zůstávají desítky středních škol po celé zemi zavřené nebo jen částečně v provozu. A teď sport. Hokejová Olomouc prohrála s Třincem v extralize vysokým rozdílem, což znamená nejvyšší domácí porážku v historii soutěže. Oceláři naopak natáhli vítěznou šňůru na začátku sezony na 8 zápasů v řadě bez ztráty bodu a zapsali se tak do historie jako tým s nejlepším startem do extraligového ručníku. Hokejová legenda Alexander Ovečkin oznámil, že právě probíhající sezona bude jeho poslední v NHL. Nejlepší střelec v historii soutěže to sdělil spoluhráčům v kabině Washingtonu a následně i na sociálních sítích klubu. A na závěr dobrá zpráva pro výletníky, zájem o podzimní dovolené v Česku roste. Lidé si oblíbili klid bez davů, nižší ceny i houbaření v lese a mezi oblíbené destinace patří třeba Žďárské vrchy na Vysočině.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 12. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí na Čet Rádiu. Krásné sny přeje Nika.

0: počasí.
1: Hezký pozdní večer, posluchači. Nika přináší výhled na zítřek. Aktuálně máme jasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 12. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Trosktylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 17, v neděli zataženo, teploty kolem 14. Tolik předpověď na noc a na zítřek. Dobrou noc, Nika.

Zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneš.

kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce.

0: Je 23 hodin.
1: Dobrý večer u Četrádia. Jsem Nika a tohle je pozdní přehled zpráv. Co se děje doma i ve světě? Německé tajné služby varují před ruskými hybridními útoky na Evropu, Izrael si připomíná oběti masakru Hamásu a francouzské školy bojují s vlnou studentských protestů. Rok po sněmovních volbách čeká opoziční strany první velká zkouška, blíží se senátní volby. Opozice v horní komoře zatím drží většinu a hlavní otázkou je, o kolik se jim letos podaří své pozice udržet nebo naopak oslabit. Strany jako ODS, STAN, Piráti, Lidovci nebo TOP 9 tak zjistí, jak voliči hodnotí jejich dosavadní působení mimo vládu. Šéfové tří německých zpravodajských služeb veřejně varovali, že Rusko se snaží oslabit vojenskou i politickou podporu Ukrajině. Podle nich sice zatím nejsou důkazy o připravovaném přímém útoku na území Severoatlantické aliance. Přesto doporučují, aby se Německo bránilo ruským hybridním akcím už nyní. Izrael si připomněl 3 roky od masakru, který spáchal Hamás na začátku října roku 2023. Při oficiálním projevu premiéra Netanyahua zazněl výkřik otce jedné z obětí, který žádal odpovědnost za tehdejší selhání. Většina vzpomínkových akcí pro přeživší a rodiny obětí se uskuteční až ve středu, přesně na výročí útoku. Ruské síly zaútočily na Charkov hned několika pumami a způsobily smrt 5 lidí, další desítky obyvatel byly zraněny. Informoval o tom starosta města Ihor Terechov na Telegramu. Charkov, 2. největší ukrajinské město, se stává terčem podobných útoků opakovaně. Studentské protesty ve Francii pokračují už 2. týden a v pondělí znovu přerostly v potyčky s policií na několika místech země. Vážně zraněn byl 15-letý student z města Lens poté, co ho měl zasáhnout policejní granát, což nyní prošetřuje francouzská inspekce. Kvůli nepokojům zůstávají desítky středních škol po celé zemi zavřené nebo jen částečně v provozu. A teď sport. Hokejová Olomouc prohrála s Třincem v extralize vysokým rozdílem, což znamená nejvyšší domácí porážku v historii soutěže. Oceláři naopak natáhli vítěznou šňůru na začátku sezony na 8 zápasů v řadě bez ztráty bodu a zapsali se tak do historie jako tým s nejlepším startem do extraligového ročníku. Hokejová legenda Alexander Ovečkin oznámil, že právě probíhající sezona bude jeho poslední v NHL. Nejlepší střelec v historii soutěže to sdělil spoluhráčům v kabině Washingtonu a následně i na sociálních sítích klubu. A na závěr dobrá zpráva pro výletníky, zájem o podzimní dovolené v Česku roste. Lidé si oblíbili klid bez davů, nižší ceny i houbaření v lese a mezi oblíbené destinace patří třeba Žďárské vrchy na Vysočině.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě mlhavo a 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí všechno. Dobrou noc přeje Nika.

0: počasí.
1: Hezký pozdní večer. Tady Nika, naposledy dnes se spolu podíváme na oblohu. Aktuálně v Praze jasno a 13 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě mlhavo a 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Zítra v úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Prostorové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 17, v neděli zataženo, teploty kolem 14. Tolik poslední předpověď dnešního dne. Klidnou noc vám přeje Nika z Čet rádia.

for the rest of my life. I need you by my side. You are the love.

Je půlnoc. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Michal Kocáb vzpomíná na Václava Havla, kterému by bylo 90 let. Německé tajné služby varují před ruskými hybridními útoky. Izrael si připomíná 3 roky od teroristického masakru Hamásu. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže, kterého podezírá z vraždy 6 starších žen a z loupeže, jež vedla ke smrti další seniorky. Podezřelý obvinění odmítá a s vyšetřovateli nespolupracuje, ti přitom prověřují i další nevyjasněná úmrtí a nevylučují, že seznam obětí ještě poroste. Podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Šéfové 3 německých zpravodajských služeb v Berlíně upozornili, že Rusko se sice zatím nechystá na přímý konvenční útok proti zemím NATO, ale Německo už teď čelí jiným formám ruského nátlaku. Tež byla o omezování materiální pomoci i politické podpory jako součásti širší hybridní strategie Moskvy vůči Západu. Izrael si v pondělí podle hebrejského kalendáře připomněl 3 roky od teroristického útoku Hamásu, při kterém zahynulo zhruba 1200 lidí. Vzpomínkový projev premiéra Netanyahua přerušil výkřik otce jedné z obětí a atmosféru dále vyhrocuje blížící se parlamentní volby i volání po vyvození odpovědnosti za selhání bezpečnostních složek. V pondělí by se Václav Havel dožil 90 let. Jeho dlouholetý přítel Michal Kocáb v rozhovoru pro Český rozhlas připomněl, že bývalý prezident byl člověk mírumilovný, přesto ochotný dělat riskantní a kontroverzní rozhodnutí, včetně postoje k pokusu zakázat komunistickou stranu. Podle Kocába se dodnes hledají důvody, proč se Havel údajně zpronevěřil svým ideálům, ačkoliv podle něj šlo spíše o odvahu nést odpovědnost za nelehká rozhodnutí. Studentské protesty ve Francii pokračují už 2. týden a v pondělí na řadě míst přerostly potyčky s policií. Vážně se zranil 15-letý student ze severofrancouzského města Lens, kterému měl při policejním zásahu vybuchlý granát poranit ruku. Kvůli nepokojům bylo jen za poslední dny zavřeno nebo částečně omezeno provoz na 400 středních škol po celé zemi, celý případ teď prověřuje francouzská policejní inspekce. A teď sport. Čeští fotbalisté se chystají na zápas Ligy národů proti domácí Anglii, který odehrají na legendárním stadionu Wembley, kde zatím nikdy nevyhráli ani nevstřelili gól. Generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš prozradil, že při výběru hráčů pro velké turnaje spoléhá i na zkušenosti krajanů působících v zámoří, mezi jinými zmínil pomoc Fischera a Vokouna. A na závěr něco pozitivního, na pardubické střední škole Delta učí programování a moderní technologie mladí lektoři, kteří jsou od svých žáků vzdáleni jen o pár let. Díky tomu si prý studenti s lektory lépe rozumí a výuka je méně formální než s běžnými učiteli. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 13 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě mlhavo a 10. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Z úterý bude jasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Jezdí dva tyráci spolu na velký dálky, z toho jeden koktá. Ten druhý pochopitelně už je z toho na mrtvici, protože prostě ho pořád poslouchat, nervózní z jízdy, už se bojí každý jízdy. Mají jet do Hamburku, on říká, Pepo, víš co? Když vydržíš držet hubu až do Hamburku, dostaneš 100 marek. Dobře. Tak jedou, blíží se už k Hamburku a si říká, kruci, 100 marek, to je dost peněz. Říká, Pepo, víš, co jsem slyšel? Tak mlčí, nechce nic říct. Říká, Pepo, já jsem slyšel, že máš na přirození vřet. Pepa chvíli plčí a říká, o tu stovku přijdu. Ale starý vyřiď, že je drbna.
1: Jde koktavej s kulhavým po ulici a ten koktavej mu říká, ty vole, víš, jak by si ne, kulhal, on pá, to nevím, ty by si šel jednou nohou po chodníku a druhou po silnici. A on pá, a víš, jak ty vole, bys nekoktal, on pá, to nevím, to nevím, on pá, kdyby zdržel hubu.
2: No, je to celkem dobře rozjetý, jo? Je, tohle vám povím. To bylo nějaký ten měsíc před jednou českou svatbou. Mladík se zeptal dívky. A slečino, co bych vám měl dát, abych vás mohl políbit? A voda to řekla, Darko.

0: Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijedou tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a oni říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Mal to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Říkají: dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. Pane, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomiloval a ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla verca.
1: Vstoupila mladá slečna do tramvaje a všechna místa byla obsazená. Ona jediná stála. Chvilku se tam vrtí a říká: no to se skutečně nenajde jediný gentleman v tramvaji, který by těhotnou ženu pustil sednout. Tak první chlap vyskočí a teď tak na ní kouká a říká: prosím vás, vy jste těhotná? Ano, prosím. A jak dlouho? No už půl hodiny, ale ještě se celá chvěju.
2: Takový dva studenti, 16 a 17, jeden takovej bledej, vyzáblej, kruhy pod očima, říká: člověče, tak jsem ti na dnešek v noci poprvé souložil. Ale to je nádhera, kamaráde, to je nádhera. Ale slyšel jsem, že prý se ženskou je to ještě lepší.
3: Jako ta dívka si stopla toho tyráka s obrovským autákem, nastoupí, jedou, pirák neřekne ani slovo, jenom se dívá na tu silnici. Ona se snaží bavit, on pořád nic. Tak sáhne do kabelky dívka, vyndá cigarety, zapalovač a říká: může se tady kouřit? A on jenom pokrčí rameny a říká: když se vám vejde hlava pod volant.

0: Baví se dvě slečny, okolo 16 let, a ta jedna říká, tak jsem ti včera spala s nějakým starým chlapem. Jo, a bylo to z lásky nebo za peníze? Říkám, no asi z lásky, co je dneska 500.
1: Potkali se dva, ten říká, představ si, člověče, co mě se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. A ten pán, jak to dopadlo, člověče? Pán to ví, vstal jsem a rozchodil jsem.
0: Rybář chytá na rybníku z lodky také rybu, vytáhne zlatou rybu. A zlatá ryba říká, rybáři, pust mě splnit ti přání, tak jak už to chodí. On tak přemýšlí a říká, víš, co bych si teda přál? Aby tady v rybníku místo vody byla slivovice. Ochutnej. Tam on se ohne, že napije se slivovice, 50, super. A jaký máš druhý přání? Tak přemýšlí a říká, ten potuček, co sem vede, jak naplňuje tento rybník, tak bych si přál, aby v něm tekla slivovice. Říká, dojeď si tam, ochutnej. Tak on dovesluje k tomu potučku, ochutná slivovice. No tak se nabírá, popíjí a ta zlatá rybka se mrská. Říká, no tak co třetí přání? Třetí přání? No tak mi dej ještě flašku slivovice a běž do prčic.
2: Patrik jde po louce a kouká. Kamarád jeho leží takhle na břehu u potůčku, pije vodu a druhou rukou to tady mastí. Patrik se zastavil, povídá, chlast a děvky, na to tě užije.
3: Zavoní chlap u dveří a říká, prosím vás, je pan Novák doma? A ona říká, není, pojďte rychle dál, protože za 10 minut se vrátí.

0: anglický víkend. Na nástupišti stojí Pullmanův vůz, ve walkinku je pán, na nástupišti druhej a v kupé sedí třetí, který čte noviny. No a ten se ve walkinku tak říká, tedy sire. Ten víkend byl nádherný, kuchyně byla vybraná. No tenisové kurty znamenité a už se to rozjíždělo a on ještě za ním volá, jo a vyříďte mnosivé paní, že krásně šuká. No ten položil noviny, pán, co jste to řekl, člověče? Pán, no ne, že by ten byl báječný, Denisové, krutý znamení, no nejste něco, pán, o té milostivý paní. Pán, ne, mezi námi, ona šuká hrozně, ale já mu chtěl udělat radost.
1: Přijde kovboj do báru a říká barmanovi, něco ostrýho. On mu naleje visku, co začíná pít, vyprskne to a říká, říkal jsem ti něco ostrýho. No tak barman mu naleje čistý líh, ten to zase vyplivne, říká naposled tě upozorňuji, něco ostrýho, tak ten mu tam naleje kyselinu sírovou, kovboj to do sebe kopne a říká ještě jednou, tak druhýho panáka zaplatí, odejde. Druhý den přijde a říká to samý, co včera. Ten barman mu říká, no dobře, Johnny, ale prosím tě, nebylo ti nic a on říká, nebylo, akorát jsem se byl vychcát a zmizely mi boty.
2: Do baru přišel chlap s krásnou blondýnkou, s krásnou černovláskou, na rameni měl havrana a říká, čtyři panáky. Dostal čtyři panáky, šel jedno dal blondýnce, černovlásce, jedno vypil sám a druhý takhle byl dochcán tomu havranovi. Chvíli mlčeli, čtyři panáky. A tak to šlo, jeden za druhým. Když jich měli asi 10, tak barman říká, pane, nic mi do toho není, ale co toto má znamenat? Říká, ale já mám takovej pech. Poslyšte, vytáhl jsem za tou rybu. Splnila mě 3 přání. První jsem si přál krásnou černovlásku. To je tahle ta ožralá vedle mě. Krásnou blondýnku bylo mé druhé přání. To je tuhle ta zase. A pak jsem si říkal, a teď bych chtěl ptáka, který všecko snese. A to je tu ten vůl na rameni.
1: Na venkovský pouti lidový léčitel natáhne mezi dva stromy prostě radlo a říká, a všichni nemocní, kteří mě co schází a jdou za tuhle tu plentu a tam přijde chlap v overlích a říká, co ti je? Nemůžu chodit, jdi za plentu. Přijde druhý a mu zase říká, co ti je? Přeším, já špatně mluvím. Jdi za plentu. Ještě někdo se hlásí, nikdo se nehlásí, tak on tam mumlá nějaký kouzelný slova a říká, a ty s těma verlema, hoď sem ty verle zpátky. No tak vyletěj přes lanku verle a on říká, a ty, který neumíš mluvit, promluv. A zezadu se ozve, prosím, ten s těma vedlema upad.

0: Na mezinárodní zemědělské výstavě v Kanadě se sešel Kanaďan, Američan a Čech. Kanaďan povídá, to my jsme u nás vypěstovali nedávno takovou krávu, že když ji zatáhneš za jeden cecik, tak z ní padá mlíko nebo teče, že jo? Když zatáhneš za druhý cecik rovnou máslo, za třetí cecik smetana a za čtvrtý cecik jogurt. A Kanaďan povídá, to nic není. To my jsme vypěstovali bachyni, takovou krásnou svini, že když ji zatáhneš za jeden cecik, tak jdou rovnou jelítka, za druhý cecik padají jítrničky, za třetí cecik padá tlačenka a čtvrtý cecik vovar. Čech se tam nachomej, ta povídá, hoši, to nic není. To já mám doma slepici a to už mě 25 let žehlí, šije, pere, vaří a ještě přitom chodí do práce.
1: Baví se tři odborníci z gumařského průmyslu a Čech říká, my jsme vyrobili takovou gumu, děláme z toho pneumatiky, dali jsme ty pneumatiky na nákladák, který jezdí plný naložený kamením po ostrým štěrku. Tohle už děláme půl roku a ty pneumatiky jsou netknuté. Angličan říkal, no to je úspěch, ale my zase jsme vyrobili zvlášť pružnou gumu. Nám třeba se stalo, že jsme z toho vyrobili kšandy a ty kšandy zachránili jednomu zedníkovi život, protože on nám na výškový stavě spadnul z lišení a od ty kšandy se zachytil o nějakou kramli nebo co. A ono ho to vyperoval zpátky na to lešení, chlapovi se vůbec nic nestalo. A Rus povídá, no my máme něco podobného, taky se to týká zedníku, ale my jsme z té gumy zase udělali holinky. Představte si, zedník pracuje na výškový stavbě, najednou mu po nějaký malotě ujela noha, nebo co, spadnul z toho lešení, no to jste v životě neviděli. Zedník na sračku, těm holinkám vůbec nic nebylo.
2: Přijde pan z reklamací do drogerie a říká mu ten prodavač, no copak, prasklo to? A on říká, neprasklo, ale furt se mi to ohejbá.

je 1 hodina. Dobrou noc a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. A tady jsou hlavní titulky. Michal Kocáb vzpomíná na Václava Havla, kterému by bylo 90 let. Německé tajné služby varují před ruskými hybridními útoky. Izrael si připomíná 3 roky od teroristického masakru Hamásu. Studentské protesty ve Francii pokračují už 2. týden a v pondělí na řadě míst přerostly potyčky s policií. Vážně se zranil 15-letý student ze severofrancouzského města Lens, kterému měl při policejním zásahu vybuchlý granát poranit ruku. Kvůli nepokojům bylo jen za poslední dny zavřeno nebo částečně omezeno provoz na 400 středních škol po celé zemi, celý případ teď prověřuje francouzská policejní inspekce. V pondělí by se Václav Havel dožil 90 let. Jeho dlouholetý přítel Michal Kocáb v rozhovoru pro Český rozhlas připomněl, že bývalý prezident byl člověk mírumilovný, přesto ochotný dělat riskantní a kontroverzní rozhodnutí, včetně postoje k pokusu zakázat komunistickou stranu. Podle Kocába se dodnes hledají důvody, proč se Havel údajně zpronevěřil svým ideálům, ačkoliv podle něj šlo spíše o odvahu nést odpovědnost za nelehká rozhodnutí. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže, kterého podezírá z vraždy 6 starších žen a z loupeže, jež vedla ke smrti další seniorky. Podezřelý obvinění odmítá a s vyšetřovateli nespolupracuje, ti přitom prověřují i další nevyjasněná úmrtí a nevylučují, že seznam obětí ještě poroste. Podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Šéfové 3 německých zpravodajských služeb v Berlíně upozornili, že Rusko se sice zatím nechystá na přímý konvenční útok proti zemím NATO, ale Německo už teď čelí jiným formám ruského nátlaku. Tež byla o omezování materiální pomoci i politické podpory jako součásti širší hybridní strategie Moskvy vůči Západu. Izrael si v pondělí podle hebrejského kalendáře připomněl 3 roky od teroristického útoku Hamásu, při kterém zahynulo zhruba 1200 lidí. Vzpomínkový projev premiéra Netanyahua přerušil výkřik otce jedné z obětí a atmosféru dále vyhrocuje blížící se parlamentní volby i volání po vyvození odpovědnosti za selhání bezpečnostních složek. A teď sport. Čeští fotbalisté se chystají na zápas Ligy národů proti domácí Anglii, který odehrají na legendárním stadionu Wembley, kde zatím nikdy nevyhráli ani nevstřelili gól. Generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš prozradil, že při výběru hráčů pro velké turnaje spoléhá i na zkušenosti krajanů působících v zámoří, mezi jinými zmínil pomoc Fischera a Vokouna. A na závěr něco pozitivního: na pardubické střední škole Delta učí programování a moderní technologie mladí lektoři, kteří jsou od svých žáků vzdáleni jen o pár let. Díky tomu si prý studenti s lektory lépe rozumí a výuka je méně formální než s běžnými učiteli. Počasí. Aktuálně máme jasno a 11 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Dnes v úterý pak bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Bucifal.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer, vážení diváci.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Paní Bubilko, než začneme, dovolte, abych chvíli zdržel oko své u vašeho modelu. Opravdu, povedlo se, velmi vám to sluší. No, říkám to upřímně.
1: To myslíte upřímně.
2: Velmi upřímně. Přiznávám, kdybych ten model já bych na sebe vzal, tak rozhodně tolik parády nenadělá.
1: To mi navrhovali a šli v televizi.
2: Ano, vypadá to jako, že to sám řídíte. Nevypadá to opravdu perfektně. Akorát nahoře mi to připomíná novou mobilní telefonní síť Oscar.
1: Proč?
2: Taky to má stěží 50% pokrytí, ale... jo? A ještě hrozí nebezpečí, kdyby vám tady máte dva vysílače, kdyby vám praskli, tak uvidíme celou Českomoravskou vrchovinu.
1: Ano, vás ty vtipy přejdou, počkejte, jenom se začneme rozebírat naši současnou ekonomickou situaci.
2: Přesně, naše ekonomická situace v některých ukazatelích je nejlepší na světě. Například sací schopnost, kde to mají? To je lepší sací schopnost, než má Pampers. Vemte si to? Některé podniky, třeba Poldovka, Vítkovice, ČKD, Zetorty, vysály už 4 banky a to stále pokračuje. Takhle je to v celém státě. Ekonomika saje, politici nasávají a proto to tak vypadá. Buď je bouřka, nebo si vás někdo fotografuje.
1: Jste je navradil, no.
2: A že zabírá hořejšek, no. Pěkný zprosták. Tak. Tak, paní Bubilka, co kdyby jsme si chvíli vyměnili role?
1: Jakože já bych byla vy já?
2: Přesně tak.
1: I ze šatama?
2: Ne, kostýmy, ne, kostýmy si necháme.
1: Jo? A proč?
2: No protože se mi zdá, že vy stejně, víte, lidi už vás neberou jako novinářku. Vás už berou jako herečku. Vy jste udělal zajímavý vývoj profesní. Vy z politické komentátorky jste se vlastně stala osobou, která lidi baví. V tomto profesním vývoji úplně vás kopírovali politici. Ty taky už lidi jenom baví, jenže na rozdíl od Bubu, oni o tom neví.
1: No to sice máte pravdu, ale to já si ještě netroufám. Já bych nedokázala tak lidi rozesmát.
2: A nepodceňujte jako se, vy jste rozesmála lidi, že vy o tom nevíte. Vy nejvíc rozesmějete lidi, kteří jsou za váma vždycky.
1: Za mnou?
2: No já jsem vás tuhle pozoroval, jak jste šla z divadla. Za váma lidi se plácali do stén, ťukali si do čela. Kluci taky, když jste tady nastoupila teďka v druhé části, jak se smáli.
1: A proč?
2: Já nevím. Vy musíte mít nějaký zvláštní zadní fluidum, nebo?
1: Zadní fluidum?
2: Bude to fluidum.
1: Jo. Tak mě oběhněte,
2: ne, asi podívejte. To by dlouho trvalo, to dělat nebudu. Hejte, můj kamarád Merfajt obíhal tchyni. Ten se vrátil tak uřícený. A po druhý neběžím, to by na trase musela být občerstvovací stanice. Takže obíhat vás nebudu, já jenom juknu, jestli dovolíte zcela počestně.
1: No tak jukněte, že co tam je, no.
2: No tak to je šílený. To, aby jsme jeli domů, to nemusíme hrát.
1: Proč?
2: No vám návrhářka zapomněla sešít čaty.
1: Myslím vás, to je decentní rozparek.
2: Jo, oko mé hlásilo úplně něco jiného. Tohle je decentní.
1: To je decentní.
2: Já vám
1: rozparek.
2: Řeknu, co to je. No, to je hambárnáš na prdě. Ale ukažte to lidem, no. Vidíte to? Decentní rozparek, no. Dáme. Fellini byl tak zblblej, že zapomněl fotit. Teď jste to měl zmáčknout. Žovětě, no. Chlapci tady dospěli předčasně, jak to rodinám vysvětlím. Otec Fiala mi svěřil tady Vítka a vrátí se mu domů zvrhlík, no. To je pěkný teda.
1: Prosím vás, návrháška říkala, že šaty mají být zajímavé i zezadu.
2: Zezadu, jo, to se jí povedlo teda. Možná tyhle šaty jsou zajímavější zezadu než zepředu. Jestli byste neměla nosit obráceně. Jenže to nejde, protože by vám nastydlo srdce, víte. těhle šatu může mít radost akorát ministr Gregor.
1: Proč?
2: Protože ten rozpadek vede až do Temelína.
1: Vy modě vůbec nerozumíte, sám se oblíkáte jak scout po povodní.
2: Já jo. Vlastně. Jo, si vás, to je značkový sako, jo. Ten látka, tudy byste měla. To takhle zmačkám, jo? No a ono to tak zůstane. Tak to byl blbej pokus, to jsem se nechal vyprovokovat, to abych teď mandloval tady dlaní.
1: No, vaše oblečení je takové fádní, bez nápadu, no prostě nevzrušivé.
2: No. Nevzrušivé, no, že vás moje oblečení nevzruší, to si hlavu nedělám. Že to budu nosit často, protože vím, že jsem před váma bezpečný. Hejte, já kdybych vás chtěl vzrušit, jo, tak ani žádný oblečení nepotřebuji. Takhle jsem na to. Tak bych vás pozval na plovárnu a předvedl bych vám Tarzana východu. Máte doma mikroskop?
1: Máma, proč?
2: Tak vemte sebu, abyste ze mě co měla, až polezu z vody. No, rozehraju mikrohru svalu.
1: Ne,
2: helejte, já o tom nechtěl hovořit a když na to přišla řeč, že u vás nezaberu, to mě opravdu nezajímá. Já dostávám ještě návrhy od mladých děvčat.
1: Jo, no. Čím po vás vrhaj?
2: Pohledy po mě vrhaj. Tuhle jsem šel ulicí a naproti na chodníku taková blondýna, mladá, krásná, s vyzývavým psem. Velikou obludu měla sebou, jo, na mě takhle zavolala důvěrně. Pojďte sem, dědo. No. Tak jsem tam šel a ona pojela, prosím vás, nepodržel byste mě tady nějakou chvíli psa, abych si skočil za kamarádama na diskotéku. To je důvěra ve starého člověka, že udrží takovýho psa velkýho. No tak jsem venčil psa. No.
1: Co vám pak za to dala?
2: Nic, už jsem ji neviděl, ten pes mi zůstal. Potvora toho sežere. Pak jsem se vám dočet v novinách, že je to nová finta Marty Kubišovi, jak umístěvat opuštěný čokli v rodinách. A já na to skočím.
1: No dobře, tak si vyměníme role.
2: No.
1: Co mám hrát?
2: No sebe, takovou mírně švihlou ženu.
1: No dovol to.
2: A to vám ještě fandím. Středního věku, kterému už ovšem přihořívá, která se vrací z práce a nese nákup.
1: Jo, nákup, no. A co jsem nakoupila?
2: Pedigree, pala by se manželovi leskla srst. Prosím vás, vy jste žena, vy víte, co se nakupuje. Co nakupujete pro sebe k jídlu?
1: Tak nízkokalorický jogurt a slunečnicová semínka.
2: Tohle jíte každý den, jo? No, tak se nedivím, že vypadá tak tyčinka mysli bez obalu. To si kupujte pro sebe, teď máte rodinu, jste majitelka, manžela a máte tři děti.
1: Tři
2: ne, dvě by mohly stačit, tolik dětí by, proč jim kazit život. Dvě děti, jo? Takže čtyřčlenná rodina, co koupíte?
1: No, čtyři jogurty a čtyři semínka.
2: Hej, tohle děláte schválně, to už jste se zasekla, ne?
1: Proč?
2: Prosím vás, takovým nákupem vám každý manžel vyrazí. Co dělá ženská, když si chce udržet chlapa?
1: Tak to psali teď v L.
2: Co to je?
1: To je ženský časopis.
2: L?
1: Ano. Nejlépe si manželka udrží svého manžela, když se mu večer předvede v černém krajkovém sexy spodním prádle.
2: Já nevím, co ty ženský blbnou podál s tím černým prádlem. Mýmu kamarádovi vlítla večer do ložnice jeho žena v černým prádle. On už klimbal, ten se vyděsil, ten... No, on myslel, že ze střechy spad komení. Hejte, já nechtěl mluvit o ženským prádle, mě nezajímá, já ho nenosím. Ale když o tom mluvíme, víte, jaký prádlo spolehlivě na manželce vzruší manžela?
1: No, to psali v Kosmopolitanu.
2: Taky ženský
1: časopis. Taky ženský časopis.
2: Ještě čtěte mateří doušku tak. Abyste věděla, co nosí beruška, když jde na rande s broukem pitlíkem. Když o tom mluvím, víte, kdo je ministr kultury v Mraveništi?
1: Ne, to nevím, kdo.
2: No Ferda, ne? Nosí puntíkovanou šálu. Tak to... Nebude, nemá přehled.
1: Ne, tak v Kosmopolitanu minule psali,
2: no,
1: že nejlépe manžela vzruší, Když si manželka oblékne síťované punčocháče.
2: Síťované punčocháče? No možná, když je to rybář, tak trošku. Ale manžela spolehlivě vzruší, když si manželka veme zástěru. Ten si říká, konečně snad začne vařit.
1: Maria, to je teda opravdu mužská logika, no. Moje tetička ze Slovenska má pravdu, když o mužích říká, chlapi mají hlavu iba preto, aby nemuseli čapicu nosit v ruke.
2: Hejte, naše tetička, no.
1: Díky.
2: Naše tetička je moc chytrá, víte, a vy jste drzá po ní, jak
1: ne,
2: tak
1: ne, jsem drzá, máte, co jste chtěla, jsme si vyměnili role, ne? Vy jste teď Zuzan Bubílek a já se k vám chovám jak Šimek Bubu.
2: Ne, tak to žádný role se měnit nebudu, no, tím skončíme, no, jdeme normálně dál.
1: No, hned jsem si myslela, že to tak dopadne, protože víte, co je jednotkou ješitnosti?
2: Ne.
1: Jeden chlap.
2: Jeden chlap, no. Pani se tady může utleskat, no. Víte, paní, co je jednotka zbytečnosti? Co? Jeden ministr Březina, víte? No. Ten je tak mladý, ten tam snad založí svazáckou organizaci. Ne, ale... Ale o to nejde, že je mladý, to je přednost. Ale víte, o co jde? Ten je na tom hrozně, tomu sebrali pravomoce, ten je hůř než, na tom, než náš pan prezident. Tomu je sebrali dřív, než odvolali Baštu ještě.
1: No, to máte ale pravdu v tomto. Prostě pan Březina bude přibližně dělat to stejné, co doposud, akurát teď za to bude pobírat ministerský plat.
2: Ne, toho pomlouváte, to je právě první ministr, který bude ministrovat zadarmo.
1: Prosím vás.
2: Jsem Čeč, je to takzvaný ministr bez portmonky.
1: Ale vás ne, bez portmonky, bez portfeje.
2: No bez
1: portfeje. Bez portfeje, jakože bez konkrétního resortu.
2: A, bez konkrétní portfeje, ale ano. S konkrétní portmonkou.
1: Ano.
2: No tak to je dobře, já už jsem se bál. Já už jsem se bál, že bude nějak živořit, víte?
1: Ne, se nebojte.
2: To bych špatně spal, kdyby se někomu na vládě mělo víc špatně, fakt.
1: Ne, to se nebojte, zpěte
2: jsou klidně. Zajištěni.
1: Všichni jsou zajištěni, no i ti, co museli, alebo musí odejít z vlády, protože všichni současně s ministrama byli ještě poslanci nebo senátoři. Aha. A to jim samozřejmě zůstává. Vždyť nechoďme daleko, pan ministr Bašta, když odstupoval, tak řekl, že už se těší, že konečně začne pouze poslancovat na plný úvazek.
2: Aha, takže no. Zatím to fláká.
1: No tak...
2: No proto to v tam parlamentu tak vypadá, proto to tam vázlo, on tam čtyř tak Bašta jel jenom na dva válce, no tak to je jasný. To se mě osvětlilo.
1: No, a víte, co je nejhorší? Ne. Že v akci Čisté ruce pan Bašta jel jenom na jeden válec. To byla akce, co?
2: To byla opravdu celonárodní očista. To mě, ta akce Čisté ruce připomínala situaci, když paní Bubilka se rozhodne, že umé podlahu. Tak na ní vychrstne kýbl vody, pak si sedne a čeká, kdy to uschne. No. Ten Bašta vyčistil sám sebe, ten zmizel i s rezortem.
1: Ne, počkejte, ale když odcházel, tak řekl, že akce Čisté ruce nebyl vůbec žádný debakl, že ne. Pouze tahle akce nesplnila přehnaná očekávání.
2: Kdyby tak. Přehnaná, ona nesplnila ani skromná. To znáte ten vtip, jak paní učitelka v češtině se ptá žáku. Žáci, když řeknu, pan ministr Bašta opustil vládu, je to čas minulý nebo přítomný? Pepíček se přihlásí a povádá. Paní učitelko, tatínek říká, že je to čas nejvyšší.
1: No prostě nástupce pana Bašty, pan Březina, už v akci Čisté ruce pokračovat nebude.
2: To je dobře, no. Ona ta celá ta akce Čisté ruce byla taková...
1: Zoufalá, že?
2: No to ne, to nemusíme takhle hrubě, ale řekl bych nedomyšlená. Připomíná mi tu situaci, jak primář přišel na sál a povídá, pane asistente, je všechno připraveno k operaci. Samozřejmě, pane primáři, vše je připraveno, akorát pacient tady ještě není. Pane, nevadí, začneme bez něj. No.
1: Ne, ale hlavní je, že rekonstrukce vlády se konečně chýlí ke konci.
2: Chýlí, ještě ji nemáme za sebou úplně. On sice pan Zeman slíbil, že rekonstrukci vlády provede do 48 hodin po schválení rozpočtu, ale to bylo nejdelších 48 hodin v dějinách světového času. Ten Zeman se vyřádil na vládě jak z préři na zdech. To je neuvěřitelný. Já jsem myslel dokonce, že Zeman letos místo letního času zavede čas polární. To by vyskočil ten pekař Pecka. Tomu vždycky vadí ten letní čas, to posunutí o hodinu, že mu jak tvrdne těsto nebo co. A teď by byl čas polární, ale Zemanovi by se hodil, to by se měnila vláda, kdyby byl v Grónsku. Pojďte sem, Grulichu, my vás vyměníme, ale klídek, máme na to celou noc. Celou noc z 21. září na 20. března.
1: A víte, že mně se zdá, že někde už u nás je zavedený polární čas.
2: Nevím.
1: Například při splácení dluhu anebo daňových nedoplatků.
2: No, to asi, jo.
1: Ale ne, stejně je to zajímavé. Jo? Byla to proklamovaná vláda sebevrahu. Ale teda z funkcí se jim nechtělo.
2: No nechtělo, no to víte, zvykli si na ministerská křesílka. Podobně asi jako Lívie Klausová na židli v dozorčích radách. To se nerado opouští tohle. Ale byla to zajímavá rekonstrukce. Všude ve světě, a v tom máme taky primát, opouštějí ministři vládu, když pracují špatně. A tady opustí vládu, protože pracovali dobře. Aspoň to tak prohlásil pan Zeman.
1: On doslova potom to zdůvodnil tak, že prý proto vyměnil ministry. Protože se změnily akcenty vlády. Jo? No tak prostě se vymluvil. No tak nechtěl přiznat, že ho k tomu přinutil Klaus.
2: No tak on každej se vymlouvá. No, jo? To je lidsky. I vy se vymlouváte. Jen si vzpomeňte, jak jste se vymlouvala, když jste mě vezla svým autem na vystoupení do Kladna.
1: Jo, tak to vám musím říct. Já jsem opravdu nedávno pana Šimka vezla na vystoupení do Kladna. Pan Šimek totiž nemohl řídit auto, protože měl něco s hlasivkama, no? Ne, on opravdu nemůže řídit, pokud nemůže mluvit. To si totiž nedovedete představit, kolik blbců, debilů a idiotů jezdí v ten den, kdy pan Šimek řídí po cestách.
2: Já nevím, čím to je. A ještě nějaký pitomci chodí přes cestu, pěšky. Normálně. Ale o tom nemluvíme, mluvíme o vás, o vašich výmluvách.
1: Ale tak to nemusíme.
2: Paní Bubilková v Buštěhradě nedala přednost vozidlu jedoucí na hlavní silnici.
1: Tak nedala, no, tak bože, stalo
2: tak
1: se, ne?
2: Stalo se, nic se nestalo. Naštěstí akorát ten řidič si ťukal prstem do čela, jo? Takže dostal otřes mozku, ale... Bohužel tam byl policista, ten hned nás zastavil a povedal, ejhle, paní Bubilková, co pak nám to tady děláte? Vy nedáváte přednost vozidlu na hlavní silnici? A paní Bubilková nasadila takovou andělskou tvář, to dokáže perfektně, když jde o její prachy, to má, ne? A říkala, ale pane nadporučíku, zítra jistě již kapitáne, vždyť ten řidič jel tak pomalu, že se mně zdálo, že ani žádnou přednost nevyžaduje. A policista pánu, tak co mám s váma dělat, paní Bubilková? No tak pro tentokrát to vyřešíme napomenutím. Vyndal pendrek a pá. Bu, bu, bu, bu, bu.
1: Nechte si své historky, ale...
2: To je vaše historka.
1: Raději mi řekněte, jak to tady vidíte po rekonstrukci vlády.
2: Víte jak? Bu, bu, bu, bu, bu. Já myslím, že pro současnou situaci platí upravené přísloví. Karavana štěká, ale Klaus se Zemanem jdou klidně dál.

domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

genetičtí inženýři lámou její kód. Po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod. A pak i oni nakonec

až vám ta potvora zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jenat si táhne, jak to dělají tandráci. Láska se totiž, když je pravit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je pravit,

Cože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, fíchu si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě.

jsou 2 hodiny. Vítám vás u nočních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. O čem se dnes mluví? Michal Kocáb vzpomíná na Václava Havla, kterému by bylo 90 let. Německé tajné služby varují před ruskými hybridními útoky. Izrael si připomíná 3 roky od teroristického masakru Hamásu. Šéfové 3 německých zpravodajských služeb v Berlíně upozornili, že Rusko se sice zatím nechystá na přímý konvenční útok proti zemím NATO, ale Německo už teď čelí jiným formám ruského nátlaku. Tež byla o omezování materiální pomoci i politické podpory jako součástí širší hybridní strategie Moskvy vůči Západu. Izrael si v pondělí podle hebrejského kalendáře připomněl 3 roky od teroristického útoku Hamásu, při kterém zahynulo zhruba 1200 lidí. Vzpomínkový projev premiéra Netanyahua přerušil výkřik otce jedné z obětí a atmosféru dále vyhrocuje blížící se parlamentní volby i volání po vyvození odpovědnosti za selhání bezpečnostních složek. V pondělí by se Václav Havel dožil 90 let. Jeho dlouholetý přítel Michal Kocáb v rozhovoru pro Český rozhlas připomněl, že bývalý prezident byl člověk mírumilovný, přesto ochotný dělat riskantní a kontroverzní rozhodnutí, včetně postoje k pokusu zakázat komunistickou stranu. Podle Kocába se dodnes hledají důvody, proč se Havel údajně zpronevěřil svým ideálům, ačkoliv podle něj šlo spíše o odvahu nést odpovědnost za nelehká rozhodnutí. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže, kterého podezírá z vraždy 6 starších žen a z loupeže, jež vedla ke smrti další seniorky. Podezřelý obvinění odmítá a s vyšetřovateli nespolupracuje, ti přitom prověřují i další nevyjasněná úmrtí a nevylučují, že seznam obětí ještě poroste. Podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Studentské protesty ve Francii pokračují už 2. týden a v pondělí na řadě míst přerostly potyčky s policií. Vážně se zranil 15-letý student ze severofrancouzského města Lens, kterému měl při policejním zásahu vybuchlý granát poranit ruku. Kvůli nepokojům bylo jen za poslední dny zavřeno nebo částečně omezeno provoz na 400 středních škol po celé zemi, celý případ teď prověřuje francouzská policejní inspekce. A teď sport. Čeští fotbalisté se chystají na zápas Ligy národů proti domácí Anglii, který odehrají na legendárním stadionu Wembley, kde zatím nikdy nevyhráli ani nevstřelili gól. Generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš prozradil, že při výběru hráčů pro velké turnaje spoléhá i na zkušenosti krajanů působících v zámoří, mezi jinými zmínil pomoc Fischera a Vokouna. A na závěr něco pozitivního, na pardubické střední škole Delta učí programování a moderní technologie mladí lektoři, kteří jsou od svých žáků vzdáleni jen o pár let. Díky tomu si prý studenti s lektory lépe rozumí a výuka je méně formální než s běžnými učiteli. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 11 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Dnes v úterý pak bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, váš Bucifal.